0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Já něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: To je manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no, někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibule od česnekové. Základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
3: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí. Mm-hmm. To je zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluneční soli, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek, prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku, takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít,
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zpora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jste ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána Hlačeka na to, a zabrzdí.
4: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochůdkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa.
2: Ano, ano.
3: A proč se to může
1: tak říká? Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď.
2: Jenže jak bychom si pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
4: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no ale jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Vypadá tady běžný život.
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi námi je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiní lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa, já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívali na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanu. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech do Mažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jeho česká dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě to je nejznámější jeho česká písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mi asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady oží, jakoby je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují, kdo dělá ty aranže, jak se scházíte, protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky na Rita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásně.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích, téměř všem milí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
2: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
3: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
3: 68.
1: A vám, Iveto?
2: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
3: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
2: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi to generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním. Zatím čím je ten strach z té smrti a z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech a že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. Tady byl strach jako takový, jako úzkostrach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60-70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala a pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká, mimo to, že jste nominovaná na ženu roku?
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně
3: hlas.
1: Tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně, co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude. Já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela. Nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na břehu Labe v Pardubicích začne příští týden stavba sluneční pláže. V krajském centru začal už další ročník sportovního parku. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. A nás čekají mírnější teploty, oblačno až polojasno, a takový bude dnešek. Zprávy a Petra Beránková, krásné ráno. V Pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony korun plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s povodím Labe. Radnice ale nakonec patřičná povolení získala a vybraná firma tak může začít s realizací. Jak bude nové rekreační území vypadat, popisuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
2: Místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře, budou tam nějaké lavičky, takový místo k zastavení a posazení u vody.
0: V Heřmanově Městci na Chrudimsku budou dočasně vyřazené některé autobusové zastávky. Kvůli opravě hlavní silnice číslo 17 teď spoje nezastavují u parku Bažantnice. Omezení potrvá do 9. srpna. Potom budou linky vynechávat stanoviště v Novém Dvoře. V Pardubicích v sobotu odstartoval další ročník sportovního parku, ten se letos koná už po 10. Znovu je hlavním místem park na Špici na soutoku Labe a Chrudimky. Princip celé akce zůstává stejný jako v letech minulých. Má sloužit hlavně k tomu, aby si děti mohly vyzkoušet jednotlivé sportovní disciplíny. Pokračuje hlavní organizátor akce Pavel Stara.
3: 10 let, dlouhá doba. Určitě jsme rádi, že ta popularita nebo že to neustále roste. I letos bude nejvíc stanovišť, co kdy bylo, rostou i kluby, ale ten koncept opravdu zůstává stejný, je to postavený na klubech, vyzkoušet si všechny sporty pro rodiny s dětmi.
0: Pražská nemocnice Bulovka včera přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
4: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí Pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
5: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
4: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
6: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
4: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: A o jakou nákazu se jedná, zřejmě budeme vědět právě dnes. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu.
1: Počasí.
0: A předpověď na neděli: mírnější teploty, bude oblačno až polojasno.

0: rozhlasu Pardubice.
1: 4,5 minuty po páté míříme na silnice. V Nasavrkách platí dopravní omezení kvůli keltskému festivalu. Uzavřená je silnice ke skanzenu v ulici Lesní. Objížďka vede přes Trhovou, Kamenici a Rohoznou. To vše až do dnešního odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré nedělní ráno z Pardubic přejeme, 4,5 minuty po páté hodině, tak vrhneme se rovnou do vstávání. Co říkáte? Pěkně šup na nohy, říkáte, že to nejde, no tak my vám k tomu pomůžeme písničkami, které nestárnou. Uslyšíte třeba Anuka, také otevřeme kufr s kapelou Olympic a do 17:30 do další zpráv Petry Beránkové se můžete těšit ještě na Ivetu Bartošovou anebo na Rike Povery.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: kufr zbalila a odjela kapela Olympic z vysílání Českého rozhlasu Pardubice 2 minuty, vlastně 3 před 17:45. Tak teď vyrazíme na tábor, co říkáte, nejvyšší čas, vidíte. Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální, a to tím, pro koho jsou vlastně určené. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Na jejich zdravotní stav dohlíží zdravotníci v chatce, která je na první pohled obyčejná, ale uvnitř je zaplněná moderními technologiemi. Víc vám řekne Tomáš Lerinc.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Klaudiánova nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40.
3: Prosíme, kdo málo rozkýmu.
2: Plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
4: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
5: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
4: Tak pokud se jedná o nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
5: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
6: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně si to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně 3 lidi.
7: Ten Jakubec.
8: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarešová.
5: Autoři té celé myšlenky.
8: Ano.
5: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
8: Jitku.
5: Jak se to narodilo?
8: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozděl tak. Pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
9: Český rozhlas.

0: Jako jestli už teď takhle časně po ránu vstáváte, tak si klidně zapište číslo pro SMSky 90 01 04, anebo e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, budou se hodit. A to dnes mezi 12 a 13 a taky mezi 17 a 18, protože znovu budeme hrát podle vás. Vaše písničková přání dnes plní Petr Seidl.
1: Počasí.
0: A jaké nás dnes čeká počasí? Mírnější než v předešlých dnech. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia, obloha oblačná až polojasná. Vítr bude vanout mírný, severovýchodní až východní. Množství srážek, no, naprosto minimální. Jenom tak lehoulince nás, případně nějaká ta kapička osvěží. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré. Tlak zaznamená setrvalý stav a bio na dvojice, to je střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hranice z československého popu, tak se přezdívalo krásné, půvabné Ivetě Bartošové. Zpívala nám o lásce v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a vyprávět teď bude Marie Tomsová. Přichází její chvilka. Tentokrát si dopřejeme trochu tance.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V mém věku už mnoho vášní člověk nemá, ale jedna mě neopustila. Vášeň pro tanec. Ráda se na něj dívám, ale ještě radši tančím. Párové tance mi moc nevyhovují. Nejradši tančím sama se sebou a hudbou. Partner mi vlastně od jakživa překážel. Říkám tomu výrazové tance. Můj muž to sice nazývá zmítanou, ale já, když uslyším rytmickou hudbu, vyskočím a začnu provádět takovou vlastní spartakiádu. Ne, že bych tuhle zálibu provozovala kdekoliv, ale na parketu mezi přáteli nebo sama doma s velikou chutí. Endorfíny vyplavou, přinesou radost a všechny starosti jsou rázem pryč. Základ mi, jako většině nás starších a pokročilých, dali taneční. Díky nimž někteří úspěšně poznali kroky valčíku, valcu, polky nebo džajvu a jiní se raději uchýlili do přilehlého baru, v jehož přítmí si léčili komplexy a pošlapané nohy. Taneční už od poloviny 19. století neodmyslitelně patří k dospívání. Ale podobné těm našim probíhají jenom na Slovensku a v Polsku a v trochu jiné podobě v Německu a Rakousku. Ale kde se vůbec vzaly ty tance? S jejichž kroky nás seznamovali nekonečně trpěliví taneční mistři. Začnu tancem vpravdě národním, polkou. Její název odkazuje na naše severní sousedy, s nimiž Češi sympatizovali po krvavě potlačeném povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 až 31. Ale podle národopisce Čeňka Zíbrta polku vymyslela k písni Strejček Nimra koupil Šimla děvečka Anna Slezáková, služebná u měšťana Klášterského v Kostelci nad Labem. Podle jiných se prý tanec původně jmenoval Maďara. Podle svého polovičního rytmu se mu začalo říkat půlka, no a z té už byl k dnešní polce jen půl krůček. Jiný pramen uvádí, že byl tanec pojmenován na počest polské zpěvačky Esmeraldy a autorem stejnojmenné polky je František Matěj Hilmar. Ten pak zkomponoval i některé polky další, například Prachovskou nebo Anenskou. Po svém vzniku se tanec velmi rychle rozšířil a už v roce 1840 se běžně hrál ve Vídni. Ve Francii vypukla úplná polkománie, provázená otevíráním nových tanečních škol s návody, jak správně polku tančit. Do Prahy uchvácené rytmem polky zavítal i Johann Strauss starší, který pak sám složil několik skladeb v jejím rytmu. Definitivní českou pečetí ale dal Antonín Dvořák. Díky němuž si polka prorazila cestu do Ameriky, kde později v rámci udílení hudebních cen Grammy dokonce vznikla samostatná kategorie se zvláštní cenou pro nejlepší polku. Tahle tradice vydržela dlouhých 22 let, ale ani pak na ní Američané nezanevřeli a festivaly věnované polce třeba probíhají v Texasu dodnes. Největším propagátorem polky u nás se samozřejmě stal Bedřich Smetana, kdy její dovádivý rytmus uzavírá první dějství Prodané nevěsty. A valčík, jehož název je z německého Walzen, tedy klouzat, ten sice zpočátku budil neskrývané pohoršení, do té doby nevídanou blízkostí těl i tváří tanečníků, takže příkazil morálku, ale krátce po vydání brožury o škodlivosti tance si ho prostopášná šlechta oblíbila natolik, že ho vzala na milost celá vídeňská veřejnost. Když Johann Strauss starší pořizoval první skici melodií, jeho syn, Johann Strauss mladší, se už stal nesmrtelným králem valčíků. No a já se každý rok těším na to, až Vídeňská filharmonie při tradičním novoročním koncertu přidá po dlouhotrvajícím potlesku valčík nejvalčíkovatější na krásném modrém Dunaji. A vidíte, ačkoliv se to nezdá, poslechnu si ho už za 150 dní. No a tak vám přeji, ať každý z nich prožijete tanečním krokem. Vaše Marie Tomsová. Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V Pardubickém kraji se víc sází listnaté stromy, potvrzují to aktuální data Českého statistického úřadu. Při obnově lesů sice pořád převažují smrky, podíl listnáčů ale postupně stoupá. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. Tradiční závod Mí kolo více se v Mikulovicích u Pardubic vrací na původní trasu. Letošní 18. ročník budou soutěžící opět sjíždět na kole bez šlapání z kopce od kostela k obecnímu úřadu. Loni to nebylo možné kvůli opravě silnice. Akce, která je naplánována na neděli 30. srpna, bude součástí víkendových posvícenských oslav. Hekeři napadli web Státního zdravotního ústavu. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožený. Ústav to uvedl na síti X. Útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy. Zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TAS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. A počasí v Pardubickém kraji. Dnes se ochladí, čekají nás mírnější teploty, bude oblačno až polojasno. Denní maxima 26 až 29 stupňů Celsia. Teploty na horách 20 až 24 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní až východní do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak slabý až mírně klesne, večer se nemění a biodvojka, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravu v Pardubicích komplikuje uzavírka 36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemice, potrvá až do konce srpna. Silnice je pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotýkají taky MHD, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.
3: Ano a po zprávách Petry Beránkové se jdeme zase hrát. Jsou tu písničky, které nestárnou a protože se ochladí,

0: A hej, lásko, nečekej. Tak jestli máte hlad po ránu, rozhodně na nic nečekejte a něco dobrého k jídlu si dopřejte, protože snídaně je základ. Říkají to i odborníci, ale možná už v tuhle tu dobu přemýšlíte nad nějakým obědem, případně odpoledním dezertem, tak vám pomůžeme inspirací letošního pochoutkového roku, v rámci něhož hledáme nejlepší ze všech nejlepších dosavadních receptů předešlých 9 ročníků. Výherci z jednotlivých let tak vlastně bojují o cenu desetiletí. Jejich recepty si připomínáme a vaří je porotci spolu s profesionálními kuchaři. Je to 36 receptů a dnes byl vybrán recept na záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Je to druhý nejlepší recept z roku 2023 a vařit ho bude šéfkuchař Jaroslav Sapík. A ten si sám od rána chystal suroviny, Patrik Rozehnal se ho také zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: To je manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí na

0: Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchyni některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
1: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
1: Čeká nás výtečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
2: Pomalím.
3: Víš, to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána hlad, čeká na to a zabrzdí.
3: Tak jo.
4: Tak jste to slyšeli, zase by to všechno snět Patrik rozehnal. Tak, po 10. hodině recept uslyšíte, jinak už teď ho najdete na internetu, na stránkách pochoutkovýrok.cz a také v krátkém instruktážním videu na Facebooku a na Instagramu.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: pro všechny milovníky a obdivovatele písniček Víti Troníčka, protože v Heřmanovém Městci dnes v letním kyně Konopáč od 19 hodin můžete přijít na koncert Víti Troníčka spolu s kapelou Marien.
1: Počasí.
0: A budete k tomu mít krásné počasí, bude totiž oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, vítr bude vanout mírný, severovýchodní až východní. A co se týče rozptylových podmínek, tak ty budou během dne velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne večer a zaznamená se trvalý stav a bio. To dnes bude na dvojce, to je střední zátěž.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na ostří nože Eva Farná v dobrém ráno, 9 minut před 6. Nejvyšší čas otevřít rozhlasový archiv, díky kterému dnes uslyšíte hlas Jaroslava Vojty, ale nenechte se mýlit, ve skutečnosti půjde o rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Na spolupráci s hercem, který měl výrazný hlasový projev, kdy se vzpomínal v našem rozhlasovém pořadu.
1: Naše první setkání vypadalo tak, že jsem dělal nějakou malinkou drobnou inscenaci, asi 20-minutovou pohádečku, a tam byla role Chasní. A on ji dělal, ve scénáři bylo napsáno Chasník. Už jsou tady, v závorce. Zařechtá kůň, to byla technická poznámka, a další text. Mámo, připrav mi ty buchty. No tak jsme to zkoušeli, že? Všechno proběhlo normálně až do té doby, než se začalo to ostré natáčení. A v tu ránu já slyším z reproduktoru. Mámo, připrav mi ty buchty, venku zařechtá kůň, už jsou tady. Kam stop, velice nesměle jsem otevřel ty dveře do režie, říkám, mistře, promiňte, prosím, ale to venku zařechtá kůň, to je režijní poznámka, tam mě nechte pauzu a jděte až na mé znamení, jak jsme se domluvili.
2: Ježiši Kristi, no máte pravdu, já jsem takový trulant, víte? No to nevadí, tak pojedeme znovu ryžáčku, ano?
1: No tak jsme jeli znovu. On čekal, mistr, už na moje znamení, čili...
2: Připrav mi, mámo, ty buchty. Venku, ne, ryžáčku ještě jednou.
1: Říkám, dobře, pojedeme ještě jednou.
2: Připrav mi, mámo, ty buchty, už jsou tady.
1: Se mě podíval, jakože to řekl hezky, nic. Jenomže, mezi tím v té pauze, ruchaři, kteří tam dodávají ty ruchy reálné, tak tam pan Karel Tieftrunk pustil zařechtání toho koně do té pauzy, to ale mistr Vojta neslyšel, že? Jel na znamení dál. No a pak, když se to natočí, přijdou herci do režie, teď se to s nimi poslouchá, Jaroušek byl v režii a já jsem v životě neslyšel tak šťastný hlas, jak on zavolal,
2: Ježiši Kristi, teď on tam ten kůň opravdu žechtá, kde jste ho vzali?
1: A potom celý zbytek frekvence musel pan Tieftrunk pouštět Jarouškovi Vojtovi všechny kobily, které jsme tam vůbec měli. A nádherná poenta celého toho příběhu spočívala v tom, že se se mnou mistr Vojta přišel rozloučit a říkal mě památnou větu, kterou také nikdy nezapomenu.
2: Ryžáčku, s vámi se mi tak hezky spolupracovalo, víte? Kdybyste zase někdy potřeboval, tak klidně zavolejte. Oni ti vaši kolegové, to jsou tací trulanti. Oni říkají, že jsem v tom rádiu málo využitelný, protože mám takový příliš charakteristický hlas. Jenomže oni zapomínají, že já ten hlas také dovedu měnit.
3: Český rozhlas Spartan.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Ulice Ústecká v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku bude ještě dnes zavřená. Energetici vylepšují teplárenskou soustavu ve Chvaleticích na Pardubicku. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost a nás čeká na východě Čech malá oblačnost, postupně až polojasno, teploty do 26 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné nedělní ráno z Pardubic. Ulice Ústecká v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku bude ještě dnes kvůli opravám zavřená, informuje o tom obec. Dělníci od sobotního rána pokládají nový asfaltový povrch. Práce by měly skončit dnes odpoledne. Uzavírka platí pro celý průjezd obcí, a to i pro cyklisty. Objížďka vede po silnici 1/14. Energetici pokračují v modernizaci systému centrálního vytápění ve Chvaleticích na Pardubicku. Po loňském přechodu části města z uhlí na zemní plyn obnovují teď teplárenské rozvody tak, aby dodávky tepla byly stabilní a spolehlivé. Na nový zdroj se připojila asi tisícovka tamních odběratelů potom, co dlouhodobý dodavatel tepla Chvaletická elektrárna dodávky v loni ukončil. Mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková-Beránková dodává, že změnu domácnosti zvládli bez problémů.
3: Aktuální investiční akce v hodnotě 7 milionů korun, kterou chceme stihnout do konce srpna, zahrnuje rekonstrukci 207-metrové odbočky teplovodu pro oblast u stadionu a 5 výměníkových stanic i nový systém měření a regulace.
2: V Pardubicích začal jubilejní 10. ročník sportovního parku. Ten se koná od včera znovu v parku na Špici. Celá akce bude trvat do příští neděle. Novinkou pro tento rok je nová aplikace, ve které najdou návštěvníci všechny důležité informace. Pokračuje hlavní organizátor sportovního parku Pavel Stara.
4: My jsme vydali aplikaci, která ke stažení bych všem doporučil. Tam je opravdu veškerý program, ale i navigace, kde zaparkovat a jak dojít do parku. Můžou si nahrát tu hrací kartu pro děti, zůstane samozřejmě i papírová. Takže to je určitě jako velká pomoc, komunikace vlastně s návštěvníky a usnadní jim všechno.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
5: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou ze Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo. Irsko, které tento rok půl rok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku. Ministři vnitra členských států přes videokonferenci projednají aktuální vývoj situace.
1: Počasí.
2: Neděle bude oblačná až polojasná a čekají nás mírnější teploty. 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný severovýchodní až východní, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky. Teď ještě mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se nemění a bio dnes 2. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 6:04 vás chceme upozornit na pomalu jedoucí vozidlo údržby v pravém jízdním pruhu silnice 1/43 od Hradce nad Svitavou na Svitavy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

0: Duhová víla Hany Zagorové a Petra Reska, 4 minuty před 7:15, zdravíme do Svitav, u vás už je odhlasováno, rozhodli jste, které nápady ze sdíleného rozpočtu mají dostat šanci na realizaci. Vybírali ve Svitavách celkem z 12 projektů, a to od vylepšení sportovišť až po úpravy veřejných prostranství. Na 2 vítězné návrhy město rozdělí 500 000 korun. Jak hlasování dopadlo, řekl redaktor se Věře Pavlasové, mluvčí města Kateřina Kotasová.
1: Letos pořádáme ve Svitavách již 3. ročník participativního rozpočtu. Podle stanovených pravidel je potřeba, aby se hlasování zúčastnilo alespoň 500 obyvatel. Nyní máme téměř 800 hlasujících, takže zájem veřejnosti je obdobný jako v minulém ročníku.
2: Mezi malými projekty zvítězilo veřejně přístupné hřiště na volejbal,
1: které by mělo vzniknout na asfaltové ploše na sportovním stadionu. Ve velkých projektech je ve vedení venkovní posilovna poblíž volejbalových kurtů. Vypadá to tedy, že se potvrdí, že ve Svitavách je silná volejbalová komunita.
2: Na některé projekty dá nakonec město peníze i přesto, že neuspěli při hlasování sdíleného rozpočtu.
1: V loňském roce byla například realizována obnova dětského hřiště v parku Jana Palacha, kde mohou nyní dovádět děti na novém dřevěném herním prvku, který byl do participativního rozpočtu podán, ale nezvítězil.
2: Navrhovatelé, kteří chtějí prosadit svůj projekt a neuspějí, ho můžou podávat opakovaně.
1: Máme tu i projekty, které se uchází o přízeň Svitaváků již od prvního ročníku. Pokud byl návrh vyřazený z důvodu administrativní chyby nebo třeba na základě jiných překážek, je možné je samozřejmě do dalšího ročníku doladit a projekt podat znovu.
2: Hlasování bylo ukončeno 31. července o půlnoci a teď dochází ke kontrole hlasů.
1: Protože hlasovat mohou obyvatelé s trvalým pobytem ve Svitavách starší 12 let. Vzhledem k víkendu by tedy vítězové měli být známi v pondělí 3. srpna. Realizace projektu je podle stanovených podmínek nutná do konce příštího kalendářního roku. Ze zkušeností ale předpokládáme, že by k ní mělo dojít již letos. Vždy záleží na tom, jak je vítězný projekt náročný na realizaci.
2: Podmínky pro 4. ročník participativního rozpočtu vyhlásí radnice na podzim. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Původně se vyučil pekařem, ale protože ho nebavilo ranní vstávání a mnohem raději měl tanec a také zpěv a repování, tak se jednoduše rozhodl, že se co by tanečník vrhne na show business. Začal si říkat DJ Bobo a v 90. letech se mimo jiné proslavil třeba i touhle písní Everybody, kterou jsme slyšeli jako jednu z písniček, která nestárne ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
1: Počasí.
0: Co se týče počasí, tak když se podíváme do historie, v roce 2013 a 2018 bylo shodně 34,6 stupně Celsia. Tento rekord dnes překonán nebude, protože teploty by měly vystoupat maximálně na 29 stupňů, a to za oblačné až polojasné oblohy. Vítr bude vanout severovýchodním až východním směrem, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré, tlak zaznamená slabý až mírný pokles, ale večer se trvalý stav a bio bude na stupni číslo 2, a to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zavolal si Tomáš Línka v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut bude 6:30, do zpráv Petry Beránkové, o půl ještě Divokej byl a taky Buggles a jejich song, který bude vyprávět o tom, která k video dokázalo zničit jednu rozhlasovou hvězdu. No my tu dnes video máme, a to pomocí webových kamer, můžete nás živě sledovat a přitom třeba také s námi řešit spotřebitelské problémy, protože od toho je tu spotřebitelský servis, tak jestli vás něco spotřebitelského trápí, tak neváhejte se zeptat, můžete svůj dotaz poslat třeba e-mailem na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo se jednoduše inspirovat už dotazy položenými. Dnes budeme řešit změnu dodavatele služeb. Na co si dát pozor? To doplní spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Andrea by se ráda vrátila ke svému původnímu dodavateli energie, jenomže u současného je vázána smlouvou na dobu určitou a ten proto požaduje za předčasné ukončení smlouvy poměrně vysokou pokutu. Paní posluchačko, protože smluvní pokuta je uvedena ve smlouvě, kterou jste podepsala, má na ní současný poskytovatel samozřejmě právo, takže bych vám doporučoval si spočítat, jestli se vám přepis vyplatí. Další možností je podat výpověď ze smlouvy 3 měsíce před uplynutím lhůty, aby nedošlo k jejímu automatickému obnovení.
2: Český rozhlas Pardu.

0: Danuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtípky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zborovské náměstí v Pardubicích čeká proměna. Město vybralo firmu, která zpracuje projektovou dokumentace pro modernizaci dopravy v této lokalitě. V plánu je například nové řešení zastávek veřejné dopravy nebo bezpečnější přechody pro chodce. Projekt má zároveň dopravně zohlednit výstavbu nové základní školy v Masarykových kasárnách. V Heřmanově Městci budou dočasně vyřazené některé autobusové zastávky. Kvůli opravě hlavní silnice číslo 17 teď spoje nezastavují u parku Bažantnice. Omezení potrvá do 9. srpna. Potom budou linky vynechávat stanoviště v Novém Dvoře. Fakultní nemocnice v sousedním Hradci Králové má novou lékárnu se sortimentem pro onkologické pacienty. Včera ji zástupci nemocnice představili. K dispozici bude od úterý po naskladnění léku, což má zajišťovat robot. Rekordní počty zvířat přijaly letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu. Sedm zemí sdružených v organizaci OPEC dnes zhodnotí situaci na světovém trhu s ropou. Na minulém setkání se dohodli, že od srpna zvýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. A počasí v Pardubickém kraji bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami. Teploty dnes 26 až 29 stupňů, nejvyšší teploty na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr povane mírný severovýchodní až východní do 5 metrů, tedy spíš milimetrů a metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio dnes dvojka, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stavební práce na dálnici D35 u Litomyšle omezují dopravu v obci Kornice. Už teď tam musí řidiči projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. Od července ale v části končiny platí úplná uzavírka a to až do května příštího roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách Petry Beránkové v 6.33 držíme místo zase písničkám, které nestárnou. V našem ranním programu se můžete těšit na Eldorado Valdemara Matušky a teď také na kapelu Tým.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: před 6:45 s ranním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice vyrážíme do Holic, protože to je místo, kde v Pardubickém kraji vzniká další místo pro opětovné využití starých věcí. Je to tedy ve sběrném dvoře v Holicích. Dělníci tam aktuálně staví halu, do které budou moci místní odkládat nepotřebné věci z půd a ze sklepů. A někdo jiný, projevili o ně zájem, si je zase naopak odnese domů. Podle holické radnice jde o další způsob, jak šetrně nakládat z odpady a zbytečně je neposílat na skládku. Reportéra Ondřeje Wolfa mimo jiné zajímalo i to, jak stavba Reuse centra pokračuje.
1: Stavba de facto probíhá podle plánu.
2: Vidíme tady teda zatím hrubou konstrukci.
1: Ano, hrubá konstrukce momentálně stojí, chlapi dokončují natěrecké práce, čeká se na výrobu opláštění.
2: To už mi říká pracovník sběrného dvora a technických služeb Martin Bartoníček. Kdy by mělo být hotovo?
1: Termín je vlastně do konce září. V říjnu by se mělo otvírat.
2: A tady ve sběrném dvoře jsem teď i s nezávislým starostou Holic Ondřejem Výborným. Proč tady takovéhle zařízení, takovouhle novou službu vlastně budujete?
3: Jedná se o rozšíření kapacit směrem k třídění odpadu. Slibujeme si od toho, že ještě navýšíme naše již dobrá čísla v tomto směru.
2: Reuse centrum plánujete otevřít na podzim, dopadne to?
3: Plně doufáme v to, že bychom v říjnu, nejpozději listopadu, Reuse centrum otvírali. Řada lidí se již nyní ptá, kdy bude otevřeno, jak to bude fungovat, jakým způsobem budou moci do Reuse centra věci dávat i z něj získávat.
2: Já se teď tak trochu zeptám za občany, jak to vlastně bude fungovat.
3: Poměrně jednoduše, v okamžiku, kdy kdokoliv z obyvatel města poveze něco do sběrného dvora, něco, o čem by si sám řekl, že by ještě mohlo někomu posloužit, ale on to již nevyužije, tak tuto věc zdarma předá právě do Reuse centra, kde pracovníci technických služeb tuto věc přeberou, přetřídí, zkontrolují, jestli je v pořádku a nabídnou ji dalším za mírný drobný poplatek do dalšího využití.
2: Je něco, co bude nepřípustné sem odkládat?
3: Vzhledem k velikosti Reuse centra, tak jak vidíte, tak nepočítáme s tím, že by bylo možné zde předávat velkorozměrové věci. Stejně tak se chceme vyhnout věcem textilním.
1: Ten sortiment bude různý. Myslíme si, že by to mohlo být spíš jako sportovní věci, kola, cvičící, rotopedy, nebo i zimní lyže, snowboardy občas vyhoděj.
2: Dodává zaměstnanec sběrného dvora Martin Bartoníček. Za výstavbu Reuse centra utratí město přes 4 miliony korun. Polovinu zaplatí z dotace. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Přesně 6:45 a vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď posíláme pozdrav i do Dlouhé Třebové. Vaše historie sahá až do středověku, kdy na kopci nad dnešní obcí stávalo tvrziště. Tak podrobnosti a také procházku po Dlouhé Třebové můžete absolvovat dnes a po 11. hodině s východočeskými výlety a se Šárkou Rusnákovou.
1: Počasí.
0: Jestli dnes vyrazíte na procházku, budete mít krásné počasí, oblačno až polojasno, bude teploty dnes 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 24. Předpokládané množství srážek dnes zcela minimální, rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré, tlak zaznamená během dne setrvalý stav a bio bude na dvojce a to je střední zátěž.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Píseň Hrabošede na várty a teď trocha sportu. Nejvyšší česká fotbalová liga má totiž dnes na programu další tři zápasy. Tím posledním, který se bude hrát, tak bude souboj mezi Pardubicemi a Jabloncem, který začíná ve 20 hodin. Východočeši budou chtít navázat na povedené domácí výkony z konce minulé sezóny a proti dobře hrajícímu Jablonci to ale vůbec nebude jednoduché, říká redaktor Otaku Twirt.
1: V prvním zápasu sezóny pardubičtí body nezískali, v Hradci prohráli 1-2. A dalo by se říct, že oba góly soupeři pardubický tým spíš věnoval. U prvního chyboval gólman Mandous, u druhého pardubičtí neubránili rohový kop. Pokračuje záložník Tomáš Jelínek.
2: Herně to nebyl špatný výkon, bohužel. V takovém zápase prostě rozhoduje, kdo udělá mínchy v defenzivě a bohužel jsme jich udělali víc my, proto jsme dostali dva góly a myslím si, že kvůli tomu jsme prohráli.
1: I přes porážku je ale na co navazovat a Jelínek popisuje, co podle něj tým musí dodržovat, aby byl úspěšný.
2: Důležitý je prostě hrát na míči, hrát co nejvíc po zemi, kombinovat a myslím si, že když budeme hrát náš fotbal, že v dalších zápasech se nám to povede a že budeme vítězit.
1: Jablonec má za sebou povedený start do sezony. Nejenom, že v úvodním ligovém kole vyhrál, ale uspěl i ve druhém předkole konferenční ligy a přes chorvatský Vraždín postoupil dál.
2: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
1: Pro pardubické to bude první utkání na domácím stadionu v této sezóně. Už v minulém ročníku se pardubickým doma dařilo a cíl je jasný. Navázat na to ideálně hned při domácí premiéře.
2: Těším se moc, přece jenom ty zápasy doma jsou vždycky speciální. Už na konci minulé sezóny bylo vidět, že lidi to tady baví a že jich chodí víc a víc, takže doufám, že to přeneseme do téhle sezóny a že v neděli přijde co nejvíc lidí a že nás podpoří a společně oslavíme první tři body v sezóně.
1: Říká pardubický fotbalový záložník Tomáš Jelínek. Utkání s Jabloncem začíná na pardubickém stadionu ve 20 hodin. Otaku Twirt, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Lesníci v Pardubickém kraji víc sázejí listnaté stromy. Lidé z České Třebové se můžou ještě dnes a zítra zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce a nás čeká oblačno až polojasno na horách s ojedinělými a slabými přehánkami. Teploty do 29 stupňů. Zprávy, vítám vás. V Pardubickém kraji se víc sází listnaté stromy, potvrzují to data Českého statistického úřadu. Při obnově lesů sice pořád převažují smrky, podíl listnáčů ale postupně stoupá.
4: V loni lesníci vysázeli nové stromy na skoro 1400 hektarech. Podíl jehličnatých druhů byl přes 58%, listnatých přes 41. Nejběžnější byly smrky, následovaly duby a také buky. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Lidé z České Třebové se můžou ještě dnes a zítra zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Město oslovilo studenty architektury, aby navrhli objekty, které by na kopci mohly vzniknout. Hodnotící komise města vybrala 3 návrhy, z toho 2 vyhlídky a jeden velký kovový megafon, který by umožnil naslouchat zvukům města. Odkaz na anketu najdete na webu radnice. Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
5: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
3: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencl.
6: My jako hasiči jsme okolo té a ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu. Připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
3: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavená. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře až v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může tak jít i o běžnou infekci. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouři pořád zavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, potvrdili zástupci Národního parku.
2: Počasí.
3: A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, na horách ojedinělé slabé přehánky, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr mírný, rozptylové podmínky, zatím mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne, večer se měnit nebude, bio dnes 2. A to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 7:04 přesně, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 7.04, to je přesný čas. Zdravíme vás z našeho vysílání a nabídneme v dnešní Bleskovce velmi, ale velmi zajímavou cenu. Jestli byste rádi dorazili na Friends Fest, který se bude konat už zanedlouho, tak pro vás budeme mít dvě vstupenky. 8. srpna, tak můžete dorazit na rozdílové závodiště. Stačí k tomu jenom správně odpovědět na soutěžní otázku a nabídneme i písničky, které nestárnou, od Michala Tučného, také od kapely Činasky nebo od Věry Martinové.
8: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: A my na to koukáme zpovzdálí a představujeme si to, ale vy nás můžete vidět pomocí webových kamer na stránkách pardubice.rozhlas.cz. Opatovický klášter, tak ten patří k největším historickým záhadám. Nejenom kvůli pokladu, který se tam nikdy nenašel, ale i kvůli první písemné zmínce o jeho vzniku. Jitka Slezáková a Mirek Hrubá na se během pátečního přímého přenosu vydali na místo, kde klášter stával do té doby, než ho zničili husiti. Přesné místo jim v Opatovicích nad Labem ukázal historik Vlastislav Kracík.
1: Jsme v místě v Opatovicích nad Labem, kde kdysi dávno stával klášter, opatovický klášter. No a co vidíme?
2: No nevidíme nic moc, vidíme tady mlýn, vidíme vilu, kříž. Pane Kracíku, kde tedy ten klášter stál?
3: Máme informaci od Josefa Karla Binera, to byl vlastně otec české archeologie, který v tom druhé polovině 18. století působil jako hlavní inženýr při budování pevnosti v Hradci. A zajížděl sem a od něj máme informaci, že ten hlavní oltář stál tam kousek od toho kříže.
1: Mm-hmm. Tam, co je ta Morávkova vila.
3: Dokonce uvádí v tom textu, že tam zanechal i celý půdorys kláštera, ale ten se bohužel nedochoval. Mm-hmm.
2: No a dnes na tom místě najdeme něco, aspoň kamínek, základ, mm-hmm, nebo nějaký rybol.
1: Nebo kdybychom zahrábli.
3: No to máme i potvrzený, protože jsme tady dělali průzkum georadarem. Prováděla to Pardubická univerzita, dopravní fakulta, pan doktor Borecký. A ten vlastně v té celé ploše označil, kde jsou nějaké zbytky po těch stavbách. Ale k tomu my jsme potřebovali ještě další záležitost a sice lepší technologii, která by to zobrazovalo to, co leží pod zemí v 3D. Mm-hmm. No a na to bychom potřebovali peníze.
1: Mm-hmm. Takže kameny, co jsou v depozitáři, to je těch 6 kamenů nějakých, to je jeden pozůstatek. Pár jich je ještě ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
3: I v Hradci Králové jsou tak. Aha.
1: Ještě někde?
3: V stavbách, tady v okolí, na zámku třeba v Lipčanech, který se z toho postavil. Tady hospoda v Zatáčce z toho postavená. Část kostela.
2: Všude nějaký kousek. Ale vy jste nám říkal o portálu v Záboří nad Labem, tuším, že to je. A to je také zajímavá věc.
3: To je velice zajímavá věc. Památkářka Milada Raková, tak ta jednoznačně řekla, že ten portál je z Opatovic, že byl přivezený do toho Záboří nad Labem. Mm. Tam ho můžete vidět v kostele svatého Prokopa. A je to nádherná kamenosochařská práce, románská. Můžete si udělat výlet, je to kousek od Pardubic, asi půl hodiny. Mm-hmm. Velice doporučuji a k tomu si vemte text od Aloise Jiráska, Opatovický poklad. A tam, když si přečtete popis toho portálu, tak dá v tom klášteře opatovickým, když se tam prohlížel ten Karel IV. S tím opatem, tak to je přesný popis toho portálu, co vidíte v Záboří.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes vás mezi 13. a 14. v našem vysílání čeká zámecké léto s průvodcem Františem Kinským. Opět navštívíte další z řady zámků naší republiky a dnes konkrétně se vydáte do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí nádherný zámek Karlova Koruna. Počasí. Dnes bude v našem kraji oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými slabými přáňkami, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia. K tomu všemu povane mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak se ustálí, bude mít setrvalý stav a bio na dvojce střední zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlal i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Přesně tak, je to Bleskovka, takže telefon 726 46 48 48 a soutěžíme o dvě elektronické vstupenky na Friends Fest, který se bude konat 8. srpna na rozstihovém závodišti v Pardubicích. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Lukáš.
1: Tak, Lukáši, nedostanete to zadarmo, je potřeba odpovědět správně na soutěžní otázku a dnes zamíříme trošku do světa kuriozit, ale tahle událost se opravdu stala. Nás zajímá, kdy proběhla válka o konopí, protože i taková válka to skutečně byla. Tak za A to mohlo být 11.11.1111 nebo 15.15.1515, no vidíte, a nebo 22.2022, teprve v době nedávné.
2: Tak já zkusím to C-čko.
1: Zkusíte C-čko, že by to mohlo být.
3: No, dobře, ovšem tak tomu není.
1: Je mi to líto, není to C-čko. Tak dnes ty vstupenky bohužel nikdo nedostane, mějte se hezky, ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
1: Tak, bohužel.
0: Bleskovka.

0: soutěžní otázky z Bleskovky, tak bylo to 11.11.1111. Tohle magické krásné datum proběhla ona kuriozní bitva o konopí. Bylo to v době, kdy se na konopí nepohlíželo, tak jako v dnešní době, prostě tehdy to byla všeléčivá rostlina. Teď v míru a s pokorou zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubickém kraji se víc sází listnaté stromy, potvrzují to data Českého statistického úřadu. Při obnově lesů sice stále převažují smrky, podíl listnáčů ale postupně stoupá. Podrobnosti ve zprávách v 9. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky MHD. Tradiční závod Mí kolo více se v Mikulovicích u Pardubic vrací na původní trasu. Letošní 18. ročník budou soutěžící zase sjíždět na kole bez šlapání z kopce od kostela k obecnímu úřadu. Loni to nebylo možné kvůli opravě silnice. Akce, která je naplánována na neděli 30. srpna, bude součástí víkendových posvícenských oslav. Hekeři napadli web Státního zdravotního ústavu, žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožený, uvedl to na síti X. Útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ten bude útok analyzovat. Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy, zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce pořád zavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, uvádí zástupci Národního parku. A počasí v Pardubickém kraji bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé a slabé přehánky, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr mírný, rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, později dobré, tlak slabě až mírně klesne bio 2, to znamená pro dnešek střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní omezení kvůli keltskému festivalu v Nasavrkách na Chrudimsku. Zavřená je silnice ke skanzenu v ulici Lesní. Objížďka vede přes Trhovou, Kamenici a Rohoznou. To všechno až do dnešního odpoledne.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách opět nabídneme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete za chvíli na Petra Spáleného. A teď je tady taky Petr Muk a písnička Láska, ta nebezpečná věc.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny

0: Jak se vám spalo v noci na dnešek, milí posluchači? Říkáte někteří, že mnohem lépe než v předešlých tropických nocích. No tak ono, extrémní počasí těchto dnů přináší samo sebou i už zmiňované tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia. Ve chvíli, kdy jdeme spát, tak máme doma častokrát ještě mnohem tepleji. Já pro zajímavost jsem měl doma v těch tropických dnech v noci 28 stupňů Celsia. Zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají tak se jakým způsobem ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali. Eva Kézrová přináší některá doporučení.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Dívám do předpovědi počasí, do výhledu na jedněch internetových stránkách a vidím tam, že teploty by dokonce příští týden měly vystoupit někam k 37 stupňům Celsia. Jestli to bude pravda, to se zeptáme právě teď.
1: Počasí.
0: A zeptáme se Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme to vzít pěkně po pořádku, než se dostaneme k tomu výhledu. Jaké nás čeká počasí dnes?
2: Tak dneska to bude, myslím, celkem příjemné. Začíná nás ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu od severozápadu, no a postupně k nám začne asi proudit dost teplý vzduch. Takže dneska už takové oblačné až polesné počasí, odpadne by té oblačnost mělo být ještě méně, no a přeháňka nějaká ojedinělá, hodně slabonka by se mohla objevit pouze na našich pohraničních horách, jinak teploty by se pohybovaly od 26 do 29 stupňů a vítr bude foukat od severovýchodu až východu do 5 metrů. V noci zase málo oblačnosti, polesnost skoro jasno, bez srážek, teploty klesnou 19 až 16. Vítr bude foukat od východu do 4 metrů a zítra už to bude v podstatě teplejší. Bude jasno až polojasno a teploty 33 až 36. Vítr nám bude foukat od východu až jihovýchodu do 4 metrů.
0: Mm-hmm. No, v úterý tam vidím dokonce 39, tak bude to platit zatím podle výhledu?
2: Zatím to, jak vypadá, to bude vůbec nejteplejší den tam. V tomto týdnu, už příštím týdnu. No a to vypadá odpoledne, večer se by se mohli někde objevit spíš na horách nějaká ojedině slabá přehánka nebo dokonce i bouřka, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Teploty v úterý po ráno 23 až 19 a přes den 35 až 39 stupňů. Ten, kdo by vyrazil někam směrem ke Krkonoším, tam by to bylo jenom kolem 33 a by to bude foukat slabý pro němi do 4 metrů. No a v další den by se mírně ochlazovalo. Ve středu by se potom teploty pohybovaly zase nějak kolem těch 38 stupňů a ve čtvrtek už kolem 33. Závěr týdne, jak to vypadá, tam by se teploty pohybovaly jako i celkem příjemných 25 stupních.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Hradce Králové za aktuální informace a přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Bednařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vítka.
1: Yes, we can.
2: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Ty
4: brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
4: To není možný!
3: Olympijská medaile pro české kordisty!
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na Dubině. Naučná rybniční stezka v Ostřešanech nabízí zábavu pro děti. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Petra Beránková a zprávy, vítám vás. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na Dubině. Návštěvníci si můžou prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva, která představuje historické i současné vybavení využívané při mimořádných událostech.
4: Součástí jsou například plynové masky z období druhé světové války nebo replika sklepa, kde si zájemci můžou prožít simulaci spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt bude znovu otevřený v sobotu 22. srpna mezi 10. a 15. hodinou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Fakultní nemocnice Hradec Králové otevře v úterý 4. srpna novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást jeho celkové modernizace a přístavby za víc než 300 milionů. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká ředitel nemocnice Aleš Herman.
5: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
3: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry a fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádnici, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
6: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každé pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci navštívit i přednášku archeologa Pavla Vařeky. Přiblíží jim minulost bývalého koncentračního tábora v Letech. Po 17. hodině začne je ta u původního nouzového pohřebiště.
2: Počasí.
3: Na severovýchodě Čech čeká oblačno až polojasno, na horách ojedinělé slabé přehánky, teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr mírný, rozptylové podmínky během dne dobré, tlak slabě klesne, bio dnes na dvojce, to znamená střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 8. Nehody hlášené nemáme, tak klidnou ranní cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A zase ta vedra. Česko zasáhla vlna veder a vysoké teploty neznamenají zátěž jenom pro lidi. My se totiž podíváme do Kladrubského hřebšína, kde museli změnit pracovní režim, aby koně výcvik vůbec zvládli. A nabídneme i písničky, které nestárnou, tak třeba do 8:30. Miroš Birka, Karel Zich, Natália Oreiro a nebo taky Ota Baláš a Bára Basiková.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Dáčí z celého poslouchat třeba Český rozhlas Pardubice a také další informace v našem nedělním Dobrém ránu. Místo stájí teď koně prožívají noci na pastvině a mají i posunutý výcvik, protože tropická vedra pokračují a s horkem nebojují jenom lidé, ale samo sebou i zvířata. Třeba v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem tak kvůli vysokým teplotám posunuli pracovní směny. A to jak pro zaměstnance, tak pro samotné koně. Víc už uslyší od Josefa Kopeckého.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stále

0: Dávají v kolik?
1: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
2: Podle vedoucí průvodců Klandrupského hřebčína Kristýny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty zkrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
2: Na horko musí chovatelé myslet měsíce dopředu, ovlivňuje totiž třeba i rozmnožování koní, říká Jitka Rajchová.
1: Máme to naplánováno, takže zapouštíme klisny do polovičky června, právě proto, aby se nám ta hříbata rodila do konce května a abychom tu reprodukční sezonu, to zapouštění klisen, neprotahli právě do těch dnů, kdy už nastupuje teplé počasí, protože potom už lze předpokládat nějaké ty reprodukční problémy.
2: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Sklad Rup nad Labem, Josef Kopecký, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: třeba taky Facundo Arana. To jsou hlavní dva představitelé argentinské oblíbené telenovely, která vlétla na konci 90. let na televizní obrazovky a ženy plakaly se závěrečnou epizodou, která proběhla v roce 1999. Celkem měla 285 dílů, ale v Evropě a v dalších mezinárodních televizních stanicích byla o něco zkrácená na epizod 270. No a tahle píseň Natálie Oreiro, Cambio Dolor, tak ta vlastně tu telenovelu také hodně proslavila. Počasí. Dnes bude v našem kraji oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými slabými přeháňkami, teploty na horách do 22, u nás v nižších polohách do 29 stupňů Celsia. Vítr bude vanout severovýchodním až východním směrem a bude velmi mírný. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré a tlak zaznamená setrvalý stav a bionadvojice, to je střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Zborovské náměstí v Pardubicích čeká proměna. Město vybralo firmu, která zpracuje projektovou dokumentace pro modernizaci dopravy v této lokalitě. V plánu je například nové řešení zastávek veřejné dopravy nebo bezpečnější přechody pro chodce. Projekt má zároveň dopravně zohlednit výstavbu nové základní školy v Masarykových kasárnách. V Heřmanově městě na Chrudimsku budou dočasně vyřazené některé autobusové zastávky. Kvůli opravě hlavní silnice číslo 17 teď spoje nezastavují u parku Bažantnice. Omezení potrvá do 9. srpna, potom budou linky vynechávat stanoviště v Novém Dvoře. Fakultní nemocnice v sousedním Hradci Králové má novou lékárnu se sortimentem pro onkologické pacienty. Včera ji zástupci nemocnice představili. K dispozici bude od úterý po naskladnění léků, což má zajišťovat robot. Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc, to je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu. 7 zemí sdružených v organizaci OPEC dnes hodnotí situaci na světovém trhu s ropou. Na minulém setkání se dohodli, že od srpna zvýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. A počasí v Pardubickém kraji bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé slabé přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr mírný, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, bio dnes dvojka, a to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 32 minut po 8 míříme společně na silnice Pardubického kraje. Tady o nehodách nevíme. Jak víte, z našeho vysílání omezení je v Nasavrkách, a to kvůli keltskému festivalu. Zavřená je silnice ke skanzenu v ulici Klesní, objížďka vede přes Trhovku a Rohoznou, a to vše až do dnešního odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: No, jestli jste měli budíka na 7, tak šup šup vstáváme už je 8:30, a to i s písničkami, které nestárnou. Po zprávách Petry Beránkové uděláme třeba Hula Hop s Ivanem Hlasem za Arankou.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Iveta Bartošová, Když láska schází, v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, 5,5 minuty před 8:45. No je ten správný čas zase předat mikrofon Marii Tomsové, která se postará o další chvilky našeho ranního programu a dnes nám dopřeje trochu toho tance.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V mém věku už mnoho vášní člověk nemá, ale jedna mě neopustila. Vášeň pro tanec. Ráda se na něj dívám, ale ještě radši tančím. Párové tance mi moc nevyhovují. Nejradši tančím sama se sebou a hudbou. Partner mi vlastně od jakživa překážel. Říkám tomu výrazové tance. Můj muž to sice nazývá zmítanou, ale já, když uslyším rytmickou hudbu, vyskočím a začnu provádět takovou vlastní spartakiádu. Ne, že bych tuhle zálibu provozovala kdekoliv, ale na parketu mezi přáteli nebo sama doma s velikou chutí. Endorfíny vyplavou, přinesou radost a všechny starosti jsou rázem pryč. Základ mi, jako většině nás starších a pokročilých, dali taneční. Díky nimž někteří úspěšně poznali kroky valčíku, valcu, polky nebo džajvu a jiní se raději uchýlili do přilehlého baru, v jehož přítmí si léčili komplexy a pošlapané nohy. Taneční už od poloviny 19. století neodmyslitelně patří k dospívání. Ale podobné těm našim probíhají jenom na Slovensku a v Polsku a v trochu jiné podobě v Německu a Rakousku. Ale kde se vůbec vzaly ty tance? S jejichž kroky nás seznamovali nekonečně trpěliví taneční mistři. Začnu tancem vpravdě národním, polkou. Její název odkazuje na naše severní sousedy, s nimiž Češi sympatizovali po krvavě potlačeném povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 až 31. Ale podle národopisce Čeňka Zíbrta polku vymyslela k písni Strejček Nimra koupil Šimla děvečka Anna Slezáková, služebná u měšťana Klášterského v Kostelci nad Labem. Podle jiných se prý tanec původně jmenoval Maďara. Podle svého polovičního rytmu se mu začalo říkat půlka, no a z té už byl k dnešní polce jen půl krůček. Jiný pramen uvádí, že byl tanec pojmenován na počest polské zpěvačky Esmeraldy a autorem stejnojmenné polky je František Matěj Hilmar. Ten pak zkomponoval i některé polky další, například Prachovskou nebo Anenskou. Po svém vzniku se tanec velmi rychle rozšířil a už v roce 1840 se běžně hrál ve Vídni. Ve Francii vypukla úplná polkománie, provázená otevíráním nových tanečních škol s návody, jak správně polku tančit. Do Prahy uchvácené rytmem polky zavítal i Johann Strauss starší, který pak sám složil několik skladeb v jejím rytmu. Definitivní českou pečetí ale dal Antonín Dvořák. Díky němuž si polka prorazila cestu do Ameriky, kde později v rámci udílení hudebních cen Grammy dokonce vznikla samostatná kategorie se zvláštní cenou pro nejlepší polku. Tahle tradice vydržela dlouhých 22 let, ale ani pak na ní Američané nezanevřeli a festivaly věnované polce třeba probíhají v Texasu dodnes. Největším propagátorem polky u nás se samozřejmě stal Bedřich Smetana, kdy její dovádivý rytmus uzavírá první dějství prodané nevěsty. A valčík, jehož název je z německého walzen, tedy klouzat, ten sice zpočátku budil neskrývané pohoršení, do té doby nevídanou blízkostí těl i tváří tanečníků, takže příkazil morálku, ale krátce po vydání brožury o škodlivosti tance si ho prostopášná šlechta oblíbila natolik, že ho vzala na milost celá vídeňská veřejnost. Když Johann Strauss starší pořizoval první skici melodií, jeho syn, Johann Strauss mladší, se už stal nesmrtelným králem valčíků. No a já se každý rok těším na to, až Vídeňská filharmonie při tradičním novoročním koncertu přidá po dlouhotrvajícím potlesku valčík nejvalčíkovatější na krásném modrém Dunaji. A vidíte, ačkoliv se to nezdá, poslechnu si ho už za 150 dní. No a tak vám přeji, ať každý z nich prožijete tanečním krokem. Vaše Marie Tomsová.

0: Pardubičtí fotbalisté dnes slouží reparát za nepovedený začátek nového fotbalového ročníku ligového. Ve 20 hodin nastoupí doma proti FK Jablonec. Můžete se přijít podívat a můžete přijít fandit. Budete-li poslouchat Český rozhlas, přeleďte na Radiožurnál Sport, kde uslyšíte přímý přenos.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno dnes v neděli 2.8. Na horách sem tam se slabými ojedinělými přeháňkami, teplotami od 19 do 22 a v nižších polohách bude od 26 do 29 stupňů. Vítr bude vanout mírný severovýchodní až východní, rozptylové podmínky budou během dne postupně až velmi dobré, tlak zaznamená během dne setrvalý stav a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pokáč, nešahej na mě, v písničkách Od srdce si klidně tuhle písničku můžete nechat zahrát dnes po 12. hodině u Petra Sajdla, anebo třeba stihnete-li to v podvečer, tak klidně i v podvečer. My pro vás ještě máme pozvánku na pár zajímavých akcí v našem kraji, třeba v Litomyšli, kde začneme v městské obrazárně v 10:30, můžete přijít na komentovanou prohlídku výstavy Variant je víc. Prohlídka výstavy bude komentována Martinou Zuzaňákovou a Janou Koskovou. Také můžete přijít do Lázní Bohdany, užít si jedinečný kulturní zážitek od 19 hodin v kostele svaté Máří Magdalény. Proběhne Dvořákův festival, tedy hudba čtyř kontinentů. Dnes uslyšíte Pavla Herzoga na trubku, také Petra Hostinského na varhany. V Heřmanově Městci tam zase bude koncert jiného žánru, a to folkového. Hodnou muziku tam zahraje od 19 hodin v letním kině v autokempu Konopáč Vít Jatroníček s kapelou Marian. V Chroustovicích od 13 hodin zase budou probíhat prázdninové prohlídky zámku, a to jen tento den, takže máte jedinečnou ojedinělou příležitost dorazit do Chroustovic, a také můžete přijít do tvrze ve Vranové Lhotě, protože právě tam už třetím rokem v letních měsících pořádají výstavy obrazů a fotografií. Dnes ve 14 hodin proběhne vernisáž amatérských fotografií z blízkého okolí. Tak a to je tedy, ještě dodám, že průvodní slovo k výstavě bude mít profesor Jindřich Štefl. A to už je vše z dnešního dobrého rána. Ještě pozvánku přidáme také k našemu poslechu. Konkrétně třeba už za chvíli po zprávách Petry Beránkové, Zálety Aleny Zárybnické, v letní repríze uslyšíte rozhovor s husopaskou Janou Bednaříkovou.

0: Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lesníci v Pardubickém kraji víc sázejí listnaté stromy. Lidé z České Třebové se můžou ještě dnes a zítra zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, denní maxima do 29 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Dobré dopoledne. V Pardubickém kraji se víc sází listnaté stromy. Potvrzují to data Českého statistického úřadu. Při obnově lesů sice pořád převažují smrky, podíl listnáčů ale postupně stoupá.
2: Vloni lesníci vysázeli nové stromy na skoro 1400 hektarech. Podíl jehličnatých druhů byl přes 58%, listnatých přes 41%. Nejběžnější byly smrky, následovaly duby a také buky. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucha odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
3: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
1: Pražská nemocnice Bulovka pečovala o ženu, která se vrátila z Ugandy a aktuální zpráva ČTK mluví o tom, že u ženy hospitalizované od včerejška na Bulovce, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se podle ministerstva zdravotnictví žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc, to je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu.
0: Počasí.
1: Jaká bude neděle v Pardubickém kraji? Podle meteorologů čekají nás mírnější teploty. Bude oblačná až polojasná v Pardubickém kraji na horách s ojedinělými a slabými přehánkami. Odpolední maxima 26 až 29 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách dnes dosáhnou k 19 až 22 stupňům. Vítr povane mírný severovýchodní až východní do 5 metrů za sekundu. Srážky kolem 1 mm. Rozptylové podmínky postupně dobré až velmi dobré. Tlak slabý až mírně klesne. Večer už se měnit nebude. Bio dnes na dvojce a to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 9:03 přesně a my se společně podíváme na silnice Pardubického kraje. Nehody hlášené nemáme. Pozor na údržbu stromů a keřů. Pravý jízdní pruh v tuto chvíli uzavřený a to na Svitavsku na silnici 1/43 u Hradce nad Svitavou na příjezdu přímo do Svitav. Tam tedy omezení. Další komplikace. Musíte počítat s komplikacemi v Pardubicích Černé Zabory. Důvodem je rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích Jabloňová, Světlá, Zmina a Host. V plánu jsou i částečné uzavírky vozovek a úplné uzavírky chodníků. Omezení potrvají až do konce měsíce srpna. Ať už míříte kamkoliv, přejeme klidnou cestu a nezapomeňte, v centru Pardubic u parku na Špici se koná sportovní park. I kvůli tomu dopravní omezení, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znám ho dlouhá léta jako horského vůdce s mezinárodní certifikací a taky jako jednoho z velmi úspěšných manažérů firmy prodávající outdoorové vybavení. Pak se mi na nějaký čas ztratil ze zřetele a pak dotazy kamarádů typu už si viděla, co Janek dělá? Mým hostem v Záletech je dnes Janek Petnařík. Za svým jménem, kromě toho, že je horský vůdce, teď uvádí i husopas. Říká, že všechno má svůj čas a že příběh pro každého, pro lidi, kteří nemůžou být venku, dokáže přivést až k ním. Jestli nerozumíte té poslední větě, tak ji společně za malý okamžik a moc rádi vysvětlíme. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
5: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Většinu života strávil Janek Bednařík v horách, s lidmi na laně i sám. Lezl po skalách, lyžoval, toulal se v mrazu a větru. A svět mu dlouhá léta dával smysl. Když jsme se spolu naposledy viděli osobně, bylo to tuším někde u Ústí nad Labem, na Ferátě při natáčení pořadu s legendou Přes hory, kdy já a Mára Holeček jsme byli ti, které právě horský vůdce Janek Bednařík po Feratě vedl. No a dnes se po letech vidíme spolu v rozhlasovém studiu. Tak jsem moc ráda, Janku, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuju moc.
0: Ty jsi byl tak trochu tajemný, když jsme se tě ptali na to, co teď budeš, když jsi opustil pozici manažera velké outdoorové firmy, co teď budeš dělat? Neřekl jsi toho moc.
1: No, neřekl, protože byste si mohli myslet, že jsem se úplně zbláznil, protože taková reakce byla, když jsem na to získával povolení, jakoby to trvalo celý rok a no, tak to jsem nechtěl riskovat naše přátelství.
0: Ne, já myslím, že bych tě nezavrhla. Případ toho, že jsi začal točit film, anebo primárně začal si létat s husami?
1: Ono to bylo tak, že já jsem věděl, že chci vychovat husy a zkusit je dotáhnout na jih, to znamená letěcíma na rogale. A na to, abych to mohl udělat, protože jsem úplně obyčejný člověk, tak jsem musel vymyslet projekt, aby se to celý zaplatilo, že rok nebude člověk chodit do práce. A samozřejmě ta cesta byla to sfilmovat a jakoby předpovědět, co by se všechno mohlo stát, aby se z toho třeba mohla to, jakoby se skládat film. No a to se mi povedlo. Povedlo se mi to nějakým způsobem naprojektovat, napsat nějaký předpoklad scénáře, co bych chtěl s těma husama dělat, sehnat na to vědecký projekt, bez toho to taky nešlo, a sehnat člověka, který to celý zaplatí.
0: Můžeme ho jmenovat?
1: Určitě, je to Franta Vrábel, bez kterého by to nevzniklo. Takový český filantrop, který si právě nepotrpí moc na to, aby se vědělo, ale on už pomohl mnoha lidem v mnoha těžkých situacích, takže naprosto nezištně.
0: Co tě nejvíc překvapilo na tvém původním plánu týkajícího se tohoto projektu Hus?
1: No,
0: ve výsledku, jako co bylo jinak, jinými slovy?
1: No, tam bylo pořád něco jinak. Nejvíc mě překvapili tím, že já jsem si nastudoval všechno, co šlo, a to roky jsem se na to připravoval úplně v tichosti, o tom nikdo nevěděl, ani moje žena.
0: To je lepší,
1: možná
0: jí
1: bylo podezřelý, ona viděla ty knížky o divokých husách, co si doma čtu, ale tak to brala, že si rád čtu jako různý knihy asi, ale nepojala podezření. No a já jsem se na to roky připravoval a myslel jsem si, že vím vše, a pak mě překvapilo, jak mě to zasáhlo opravdu hned od toho ve chvíli, kdy po čtvrtým dní člověk vidí v těch vejcích, když si vezmete mobil, rozsvítíte světlo a ve tmě vlastně na ten rozsvícený mobil položíte vejce, zakryjete dlaněmi a najednou vidíte cévy a srdce. Je to jako s dětma, najednou, když víte, že v tom vejci tepe život, tak i když člověk jde něco vyřizovat nebo něco chystat, tak najednou víte na pozadí, že tam něco prostě je, něco čeká, ten život už tam je a něco, z čeho se nedá vystoupit, že jiný rodič nebyl, jenom já v tu chvíli, už to bylo jasný.
0: Tak jaké knížky, Janku, čteš teď?
1: Teď jo.
0: Jako jinými slovy, jaký bude příští projekt?
1: Ne, to nesouvisí s projektem. To, co zrovna teďka čtu, tak já čtu hodně uchem, poslouchám jako audioknihy, když jezdím autem.

0: A to, co teď zrovna čtu, není úplně nejveselější. No, teď čtu Orwella 1984 a tak to bych přeskočil. A z těch krásných knížek, co jsem četl, tak velmi mě zaujaly, Kde raci zpívají. To byla parádní knížka, to se mě líbila.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Tím hostem v Záletech je horský vůdce dnes na přechodnou dobu a možná na dobu delší, než si teď dokáže představit i husopas. O husách mluvíme od samého začátku dnešní záletu. Tak teď jedna ukázka.
1: Znáte ten pocit, kdy život běží moc rychle a najednou si uvědomíte, že vám to nedává smysl? Já v tu chvíli potřeboval zastavit, ohlédnout se a zjistit, kudy dál. Vzpomněl jsem si na film o muži, který létal s husami. Přečetl jsem jeho knihu a zjistil jsem, že husy jsou nám blíž, než si myslíme. Mají paměť, emoce a vztahy na celý život. A tak jsem se stal husopasem. Zažili jsme vzlety i pády, napětí, smích i dojetí. A když přišel podzim, tak odlétli. Já zůstal. Zůstal jiný a probuzený. Celý příběh jsme zachytili s kamarádem Honzou na kameru, aby ho mohl sdílet s vámi. Je to příběh pro každého, kdo chce projít tu cestu se mnou. A také pro ty, kteří už nemohou být venku. Speciálně pro lidi v hospicích, kterým přivezu příběh až k ním.
2: Stala se taková věc, že táta od mojí ženy, Tchán, tak onemocněl fatálně a bylo jasné, že už tady dlouho nebude. No a tak byl v hospici a žena za ním s dětma jezdila, no a on mi jeden den telefonoval. A bylo to takový, že se chtěl rozloučit. A teď jsme se najednou bavili o věcech, o kterých bych, to s člověkem se nedostanete, to jsme se bavili na dřeň. Takové otázky, které opravdu člověk má možnost otevřít jednou za život, o konci života, o tom, co bude potom. A mě naskakovaly vzpomínky z toho husího projektu. Já jsem mu to vyprávěl vlastně o životě těch hus, že jsou podobní člověku, jak oni bojují jeden za druhýho, jak oni to mají s odchodem, jak oni prostě berou ten konec toho života, tu smrt. A to bylo zajímavé, že on poslouchal, byl dojatý a to byl hodinový prostě hovor. A další den mi volal zas. A to byly hodiny a hodiny, co jsme si protelefonovali. A on mě pak pozval a říkal, já tady nejsem sám, nás tady jde víc, jako co ještě vnímáme. A pojď nám to tady prostě odvyprávět. No. A já měl nějakých pár jenom fotek, který jsem mohl použít. Asi 6 fotek a víceméně jsem jenom vyprávěl. A oni mi říkali, to bude na 4 hodinky, počítejte s tím, ti lidé už opravdu v tom terminálním stádiu mají bolesti, ale pár jich o to stojí a tak tam je tam dovezli do té společenské místnosti a já vyprávěl a po ty 4 hodině jsem to ukončil a nějaké dotazy a oni se ptali a ptali se a ptali se, abych pokračoval a chtěli a tak jsem pokračoval a vždycky jsem to zastavil po dalších 4 hodině a byla z toho nakonec celá hodina, oni byli dojatí, opravdu slzeli a no zkrátka bylo vidět, že to zasáhlo a tím to skončilo. Já jsem, to bylo zajímavé, že jsem odjížděl a měl jsem takový dobrý pocit, jak když víte, a netušíte to, ale víte, že se něco dobrého opravdu povedlo, tak jsem tak jel domů a bylo o čem přemýšlet. A on mi potom volal, Tchán, jako i další dny, ještě pár dní a moc děkoval a vyřizoval poděkování od ostatních a říkal mi, prosím tě, kup to, to musíš vyprávět ty, ten, kdo to prožil. Udělej to, jestli existuje možnost a dotáhni to. No. A to byl takový impuls poslední, že jsem se toho Franty potom zeptal a to už jsem navázal na to, co jsme se bavili. A rozjelo se to, co dělám teď. A promítám ve školách, promítám i v hospicích. Mám na to velmi pozitivní reakce a sám jsem překvapený, kam mě ty husy jako dotáhly, protože já opravdu letím na té vlně, oni letí, já jsem jen asi jenom vezu a čekám a jenom žasnu, kam se dostávám.
0: A ty to ještě neznáš, když opustí děti domov, jak to vypadá. Možná to máš taky trénink na to, když už teď husy odletěly, když jednou odejdou děti z domova. Dá se to s tím asi úplně jako jednoznačně přirovnat, ne? Tam asi nic nefalíruje.
2: No přesně. Já to samozřejmě nemůžu 100% srovnat, to dokud to člověk neprožije.
0: Myslím, že je neví.
2: Ale bylo to tak, že já jsem je nakonec vypouštěl, nebyl jsem schopný s nima doletět na ten, protože ten průběh byl dramatický a nakonec to vedlo, jakoby, ten výsledek byl takový, že všechno se mi je podařilo naučit, i přes opravdu obtíže velké, tak to dopadlo dobře v tom, že všechno se mi naučil, ale zbývalo ještě dát to nejtěžší, vypustit je do divokého hejna. A polovina se vypustila sama, to byly ty 4 nejsilnější, a polovina to úplně na poprvé nezvládla. No, a ty jsem naložil a odvezl jsem je pak na Jižní Moravu a trávil jsem
0: se na ještě blíž.
2: Tam je největší kolonie těch hus. A některý z nich dokonce ani neodlítají na jich, takže jsem si říkal, že se to nepovede, tak tam tu zimu stráví a prostě povede se to později. No a měl jsem štěstí na člověka, který v Brně dělá sokolníka na letišti. Ten se husám, nebo jako obecně dravcům a mimo jiné i husám věnoval celý život a ten teda husy nadřazuje nad všechny úplně a vyzná se v nich a ten se postaral o to, že se vypustili dobře, poradil mi jak na to. V podstatě to vyžaduje čas, aby si zvykli na to místo, musí hojně trávit. Mm-hmm. V blízkosti toho hejna a ono je to jako, když třeba se člověk přestěhuje do nového místa, tak to hejno nepřijme jednoduše nové jakoby příchozí husy, takže oni dostanou nářez. Oni mají mezi sebou hierarchii a teď mají prostor na to si to vyjasnit, tak dobře přicházíte a oni doslova se s nima všichni poperou. A na to musí být ty husy silný a sebevědomý a musí být vybavený tím, že se prostě, že odolají, musí mít odolnost velkou. No a to se podařilo těm v tom českým ráji a odletěli s tím hejnem potom na jich. No a ten zbytek jsem dovezl na Jižní Moravu a po cestě jsem se jim ještě věnoval. Jeli jsme dlouho takový road trip, zastavovali jsme, spal jsem s nima venku, lítali se mi, vraceli se a zase mezi nima se vytvořil jeden, který začal táhnout. Byl takový ochranář toho hejna. No a když to řeknu ve zkratce, tak v podstatě jsem plánoval několik týdnů strávit s nima na těch novomlýnských nádržích a být tam s nimi, aby si zvykli a postupně jako odejít a zmizet. No a oni hned po prvním dní už se mnou nevystoupili z té vody a opravdu tam chtěli zůstat. No a ten Pepa Sokolník tak mi hned říkal, tak teď musíš jet, oni s tebou nechtějí už, jeď a už se nevracej, já ti budu říkat, jako, jak to s nimi je. A po 4 dnech se připojili. No, se připojili do toho hejna a povedlo se to. Takže na podruhé to zvládli.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlal i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes horský vůdce toho času husopas Hynek Bednařík. Celou dobu přemýšlím, že je mi líto, že filmový materiál, a to není poprvé s tvými husami, nemůže mít i svoji vůni, tak jak voní husy.
2: To je krásný dotaz. Děkuju. No, to mě překvapilo, že mě teda vonili velmi. Samozřejmě každý den, nejméně každý druhý den se mi měnil po destilku, tak asi by to bylo jinak, kdybych ji neměnil, no, ale to bylo jenom ve voliéře, protože ve voliéře jsem je měl přes noc a ne z důvodu, že bych je chtěl nějakým způsobem si jako věznit a vlastnit. Oni byli divoký, ale bylo to proto, že to přes noc chránilo před liškama a před kunama. Takže to bylo jenom z důvodu ochrany a přes den byli úplně volně. A toulali jsme se krajinou. No a oni jako, je to pravda, že to se mi vrací občas ta vůně a mě teda vonili krásně, tak jak...
1: Vybavíš se to teď?
2: Jo, vybavím. A to prostě vůbec, jako to nebylo jak z nějakého velkochovu. Prostě mají svoji vůni, tak jako pes třeba nebo kůň, tak lidé, co mají koně nebo psi, tak mě chápou. Prostě oni mají svoji vůni. Nebyl to zápach.
1: To létání, vlastně i příčina toho pádu, který jsi měl, tak vlastně bylo to, že husy mají jinou pádovou rychlost než rogalo, se kterým jsi létal.
2: To je krásně řečeno, je to tak.
1: Je to terminologicky letecky správně.
2: To byla moje chyba, protože většina lidí, co se husám věnovali a dali pokus o to s nima létat, tak většině se to nepovedlo. Povedlo se to opravdu jenom asi 4 lidem. Možná 5. A oni používají berneška. Tyhle ty husy, které v Evropě člověk může vychovat a vypustit, a které jsou tu původní, tak to jsou ti paličáci, to jsou ti jezevčíci. No. A ty knihy všechny, které já jsem četl a rady, které jsem přijímal od lidí, kterým se to povedlo, tak samozřejmě měli berneška. No a podle toho jsem postavil křídlo, protože křídla dneska rogala lítají 150-160 km za hodinu, ale ty husy 60 na začátku, když jsou mladí, 60 km, ale potom už zvládají 90. Mm-hmm. No a tyhle ty, co jsem měl já, ty jezevčíky evropský, tak oni ale začínají na 55 zhruba, 50-55, no a to já jsem netušil, protože jsem to měl, jo, a zjistil jsem to až, když jsem s nima letěl poprvé, no a takže bylo po projektu a byl konec. A nebo jsem nad tím přemýšlel celou dobu, že když jsme trénovali ještě na zemi, kdy oni jenom, já jsem měl rovně a nabral jsem tu vzletovou rychlost, což byla urogala 60, ale nevzlítl jsem a pak už jsem jenom zabrzdil na konci dráhy a za zóní vedle mě přistáli. A ve chvíli, kdy jsem viděl, že už udělají okruh a je čas s nima vzlítnout, tak v tu chvíli jsem to napálil, že vzletěl jsem a to rogalo, letělo 65-70, letěl jsem jim. No a mně došlo, že když jsem jezdil s nima na zemi, tak to fakt krátkodobě zvládli, že sprintují na těch 60. No a já jsem se tehdy rozhodl, protože už jsem je viděl, několik případů se už událo, když jsem viděl, jak oni se neopouští v nouzi, to nikdy neudělají. I když se něco podělají, jsou zraněný a tak dál, tak oni prostě vždycky se neopustí a pomáhají si za každou cenu, i když by to stálo život tomu, kdo pomáhá. Mm-hmm. A to už bylo tak silný, že po těch 3 měsících člověk je má jak vlastní děti a já jsem si říkal, a o co jde, tak já zkusím lítat bez nich a natrénovat prostě,
1: minimálku.
2: Ano, minimálku pomalu. No a to nebylo nic moudrýho.
1: Jo. To nebylo.
2: To bylo jako risk pade na pade, ale natrénoval jsem to bez nich. Opravdu to byly desítky a desítky letů za celý ten den od rána do večera a večer jsem pak letěl s nima a oni se udrželi. Mm-hmm. A tak jsem dával den za dnem, až jsme byli prostě zhruba na týdnu a já najednou už byl v euforii, že to půjde. Mm-hmm. A že to dotáhnu a že jsem přelstil tu fyziku. No a ne, nepřelstil. Pak jsem spadl, protože byl let, kdy to nešlo ideálně, oni se oddělili a já jsem se rozhodl, že udělám ostřejší zatáčku, aby se neoddělili.
1: Přetáhl
2: jsem to, no. Mm-hmm. A samozřejmě zmenší se, no, nemusím ti nic říkat. Mm-hmm. Jo. V tu chvíli jde člověk rychle k zemi a lítat pomalu a nízko.
1: Se nemá.
2: To je hloupost.
1: Je něco, co si o husách, co si neřek? Něco, co jsi si tajil a já budu mít tu čest, že to uslyším jako první? Naši posluchači tedy k tomu taky?
2: Určitě. To se snažím do každého rozhovoru něco takového schovat.
1: Tak pojďme jeden záletový.
2: Tak ty husy mě ovlivnily v mnoha věcech a přicházím na to dodnes, i po 3 letech. To, co jsem zmínil mockrát, je ta pozornost vůči dětem, ale i vůči ostatním lidem a i třeba vůči ženě mojí. A změnil jsem jednu věc, která vždycky, když jsem měl nějaké jednání nebo něco neodkladného a ona mi volala, tak jsem to bral a přece se ještě dneska zavoláme. A já jsem to vytípnul, ten hovor, s tím, že se jí ozvu později. A to třeba až pak pozdě večer, anebo jsem pak už ani třeba nezavolal. Ale zkrátka, jí jsem vždycky odložil. Zatímco, když mě volali obchodní partneři, tak jsem to bral, teď to musím vzít. A vlastně, a teď jsem si uvědomil díky těm husám, že to dělám přesně naopak. Teď to je tak, že opravdu, i když je to trapný, jsem v důležitém hovoru s někým, kdo nemá moc čas, je to prostě buď třeba obchodní partner, prostě je to něco důležitého, ale z pohledu toho biznisu, toho uživení jakoby té rodiny, když to vezmu úplně nahrubo, a ona mi zavolá, tak já to vezmu vždycky. A řeknu, omlouvám se, to je důležitý, vezmu to a řeknu, v jaké jsem situaci, ale odpovím, pokud je to akutní, pokračuji. A ona většinou si nechá zavolat za hodinku, ale už se stalo, že pokračovala. A teď už mi začínají volat i děti a samozřejmě mají svoje problémy, které z našeho pohledu jsou velmi banální, že ze školy něco se událo a teď chtějí se svěřit. A vždycky to vezmu a vždycky to vyslechnu. Tak to mě tak vylepšilo život. A nečekal jsem, no a za to můžou husy.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Rybník patří mezi, píše se na webu jednoho skialpinistického festivalu, staré bardy české vůdcovské komunity. V roce 2003 proklouzl hned do prvního výcvikového kurzu tehdy nově vznikající České asociace horských vůdců a od té doby toho na horách prožil opravdu mnoho. Už jako malý kluk, a teď co uvozovky, jsem snil o tom, že zkusím heliskýnka, Prašan v Kanadě, když jsem si tedy dokončil vzdělání, myšleno vzdělání horského vůdce, zval jsem se a vyrazil. První přivítání nebylo právě vstřícné, odpovědí ve všech agenturách bylo, že Evropany neberou. Tak fakt, ale dostal jsi se a byl jsi v Kanadě dlouhou dobu.
1: Ano, to je, s těma vůdcema je to tak, že já jsem produkt prostě té komunistické výchovy a éry a já jsem do školy chodil a měl jsem dobrý známky, ale protože jsem, to bylo ze strachu. Mm-hmm. Že jsem se bál mít špatný známky a pořád dneska se bude psát písemka a prostě všichni jsme nosili v tělocviku stejný trenýrky, stejný prostě, byli jsme jak kdyby frézování, jak to říct, a já jsem opravdu produkt tohodle toho a v hodně věcích jsem se bál a neměl jsem ani sebevědomí, to prostě byl výsledek toho školství a pak najednou, protože to byl můj sen od malička opravdu být něco jako horský vůdce, a časem se to zhmotnilo a mně se to povedlo. A najednou, když jsem dělal toho horského vůdce, tu školu horských vůdců, tak jsem poprvé v životě zažil, jak to má být. Že mě to bavilo. I ty věci, které se mě úplně jako netýkaly, tak jsem najednou chápal, že to je součást toho povolání, zaměstnání a hrozně mě to bavilo. Takže jsem zažil a přál bych to každému, jaký to je, studovat nebo dělat něco, co si moc přejet. Prostě bylo to. To bylo, ta energie je úplně jiná, kterou toho člověk dává. No a pak jsem měl štěstí na dva lidi, kteří si nechali přezdívat dědeček, babička, ti prošli druhou světovou válkou a my jsme s nimi trávili hodně času, prostě veškerý volný dny a prázdniny s bráchou a ti třeba nás naučili, že není problém, který by neměl řešení. A už vůbec není problém, se kterým bychom za nima nemohli přijít. A přitom nás jako nechávali dost volně, měli jsme hodně důvěry, my jsme stanovali ve Vinohradě, prostě nechodili jsme spát ani domů a byli jsme přitom ještě děcka. A to oni nějakým způsobem zvládali. No a to mě vedlo k tomu, že pak jsem se nebál jít si za tím svým snem toho horského vůdce a ono se to naplnilo i tou, když to bylo nepravděpodobné v té Kanadě. Tam byla mix štěstí velkého a ty drzosti. A ono mi to vyšlo a ono to na ty lidi funguje. Prostě jsem přijel, i když mi napsali nejezdí. A já tam najednou byl. Jeden z nich z těch šéfů kontroloval odeslaný e-maily, když mi psal, abych tam nejezdil. Říkám, mě to ne, jako ti to nepřišlo, no, přišlo, no.
0: Ale
1: chodil jsem tam a najednou a to už prostě zase vás vede ruka toho osudu. Najednou se udělalo někde nějaký místo jenom na trénink před sezónou, oni mě vzali. Ten trénink dopadl dobře, ti vůdci, co tam trénovali, se za mě přimlouvali, že jim přijdu zajímavý a že bych mohl být užitečný pro tu společnost a oni to vyzkoušeli, prostě dali mě jenom jakoby jednu práci a to byl zrovna majitel té společnosti, no a ten pak přišel a říkal tomu šéfovi, hele, ale on ten Evropan, on je trochu jiný a to by se nám mohlo hodit, dej mu, rozepiš mu šichty a najednou jsem to měl.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Aleny Zárybnické.
1: Oklikou přes hory se v rozhovoru s Jankem Bednaříkem, horským vůdcem a husopasem toho času bavím v záletech. A pořád mě ještě láká zákulisí toho filmu, těch scén, které jste natočili. Když jsi poprvé přišel za svým kameramanem s nápadem, ty člověče, mám tady tohle téma, co ti řekl?
2: Já si to pamatuju přesně, ale nevím, jestli by Honza chtěl to... Aby se to řeklo nahlas. Ale v zásadě mě jako poděkoval, že se mu to líbí velmi. No a to jsem nečekal. A to potom šlo jak červená nit, protože on z mýho pohledu to je jako geniální kameraman, on toho moc nenamluví, ale má fantastický oko a poznámky a postřehy. A my jsme byli dva. Jo, jenom já a on a vlastně jsme to celý točili takto ve dvou a ještě nám teda pomáhala jedna ukrajinská uprchlice, to bylo v roce 2022, tak to byla taková babička Ludmila, která utekla se vnoučaty a byla na tom hodně mizerně a jí ty husy vrátili chuť do života a ona mi s ní taky pomáhala od začátku, takže my jsme byli jakoby takto ve třech. A on teda mě prostě tím žil. Fantasticky, on to prožíval a taky hodně ho obdivuju za to, jak on byl ochotný si sednout na to rogalo třeba i ve dvou a prostě letět a no, a Honza je přesně ten, který neváhá vlézt do vody, prostě dát kameru pod vodu, najít si to správné místo, vylézt někam na nějaký nepříjemné místo, jet na autě, takové to prostě 33 let starý obytňák, Mercedes, prostě diesel bez turba, tak to bylo takový historický auto, ve kterým jsem s těma husama ten čas strávil a jezdil tou krajinou a on neváhal vylézt úplně nahoru, kde to prostě nebylo místo s kamerou a natáčel za jízdy vlastně. A kdybych udělal ostřejší zatáčku, tak spadne, no, ale to byl Honza prostě, no ne, tam jdu a to musí, natočíme. To mě obohatilo, protože jsem si uvědomil, že když bude jednou konec, a budu to vědět, že je konec, tak jsem si uvědomil, že když zavřu oči a pustím si ten životní film, tak mi tam určitě nenaskočí nějaká excelová tabulka, kde se mě podařil úplně skvělý obchod.
1: Business.
2: Tak to vůbec, ani nějaký, co se mě podařilo jedna, tak to vím, že to tam nenaskočí, protože já to zažíval s těma husama, že vlastně se ty moje myšlenky toulaly úplně na místa, do vzpomínek, kde jsem ani netušil, že ve mně jsou. A to natáčení patří mezi ně. No, určitě, jak jsme s Honzou Říhou třeba lezi na El Capitána.
1: Ty mi vidíš do notebooku teď? Já teď jsem tady odlistovala na moment své přípravy, kde mám napsáno nezapomeň na El Capitána s nevědomým Honzou Říhou.
2: Tak tohle se mi určitě vrátí, protože tam je taky, to je těžko uchopitelný slovem, ale tam jsem viděl, jak to tomu člověku dělá radost a to byla sdílené, že my jsme, to bylo dobrodružství pro všechny a taky jsme šli na hranu, tak tohle se mi určitě vynoří a s těma husama a s Honzou těch momentů je strašně moc.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech, horský vůdce a svého času i muž, který se věnoval létání s husami. Teď se věnuješ znovu práci s klienty. Přece jenom neběhá ti po hlavě ještě nějaká věc, o které víš, že ji určitě chceš stihnout udělat?
1: To si mě asi zase najde. No teď opravdu neběhá, ale to si mě najde. No teď... Teď jako se rozbíhá právě promítání ve školách, jak bavili jsme se i ty hospici a obecně i pro veřejnost. A to je úplně na samém začátku a to já jenom jako se zatajeným dechem pozoruju, co ty husy dokážou, kam mě táhnou. A vím, že něco zas určitě přijde, ale to já nedovedu předpovědět. No. Jako takhle nemám momentálně plán.
0: A co vlastně máme hledat na webu, abychom se o tom, jak pokračuje tvůj projekt, dozvěděli? Husopas.cz?
1: Husopas.cz je na tom webu Voděrátky, což je úžasné místo, fantastický, se stejným příběhem, s podobným. No a tam lze najít, kde všude promítám a kdy. A ten příběh stojí za to slyšet. Mě to samotného jako dostává, jak prostě lidi 90 minut sedí, poslouchají a jak jsou potom zasažení. No, je tam víc věcí, než dokážu sdělit, evidentně.
0: Já rozumím. Umělá inteligence pokládá vždycky poslední otázku Záletu. Tak teď ji dejme prostor. A ptá se, kdyby, Janko, vaše husy mohly říct jednu větu o vás, co by o vás vaše husy řekly?
1: No, já doufám, že by řekli táta.
0: Výstižné. Když jsem před časem mluvila s Richardem Konkolským, říkala jsem, chcete-li vidět ženu, která má svatozář a Richarda Konkolského nechala svobodně plout kolem světa, podívejte se na jeho web. Když byste chtěli potkat vlastně paní Bednaříkovou, nevím, ale Jankovou ženu, paní Bednaříkovou v Zásisí,
1: že
0: spolu máte tři děti.
1: Markéta, no,
0: Markétu. Tak já nevím, nebudeme prozrazovat, ale existuje další svatá žena, která dává prostor svému muži, Markéta.
1: Přesně tak. A to je pro ženský, kdykoliv budete mít pocit, že ten váš chlap, že už se to s ním nedá vydržet, tak si vzpomeňte na to, že taky byl chlap, který přišel dom, že bude mít husy, že už nepůjde do práce, bude mít husy. Takže si myslím, že furt dobrý.
0: Dobře, říkám si to nahlas a napíšu si to do diáře. Janku, moc děkuji za inspiraci, kterou dáváš a naději, kterou dáváš lidem, když už třeba ten osud k ním není úplně v ten daný moment milostiv. A i lidem, kteří mají ještě lecos před sebou. Tak šťastné lety a šťastné cesty a bezpečné návraty.
1: Děkuju a tobě taky, Alenko.
0: Moc mě těšilo. Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli společně přejeme vám všem.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Chrudim a Slatiňany pokračují v těchto dnech, a to konkrétně v cestě a v trase v přípravě rozšíření společné cyklostezky. U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. A nás čeká oblačno až polojasno, na horách přehánky, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, klidné dopoledne. Chrudim a Slatiňany pokračují v přípravě rozšíření společné cyklostezky. Obě radnice chtějí současnou trasu podél Chrudimky rozšířit až na 4 metry, aby tam byl provoz bezpečnější. Města jednají s vlastníky pozemků a podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice chystají změnu územních plánů, která by stavbu umožnila. Fakultní nemocnice Hradec Králové otevře v úterý 4. srpna novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást jeho celkové modernizace a přístavby za víc než 300 milionů. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká její ředitel Aleš Herman.
3: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
2: Lidé z České Třebové se můžou ještě dnes a zítra zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Město oslovilo studenty architektury, aby navrhli objekty, které by na kopci mohly vzniknout. Hodnotící komise města vybrala 3 návrhy, z toho 2 vyhlídky a jeden velký kovový megafon. Ten by umožnil naslouchat zvukům města. Odkaz na anketu najdete na webu radnice. Nákaza nebezpečnou nemocí se u ženy, hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka, nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kam ji zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli ze sousedního Hradce Králové. Předtím se vrátila z Ugandy a měla horečku. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
4: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Web státního zdravotního ústavu od večera pořád nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí zdravotního ústavu Štěpánka Čechová, v ohrožení nejsou žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a ten útok analyzuje.
1: Počasí.
2: Ochladilo se, čekají nás mírnější teploty. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami. Denní maxima 26 až 29 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách dnes vystoupí k 19 až 22 stupňům. Vítr povane mírný severovýchodní až východní do 5 metrů za sekundu, srážky 0, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio dnes 2, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4:10 ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Ulice Ústecká v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku je kvůli opravám zavřená a to ještě dnes, informuje o tom obec. Dělníci pokládají nový asfaltový povrch a práce by měly skončit dnes dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, to je manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no, někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
3: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Dáme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak...

0: Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchařině nekerek, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
2: To je zelí. Mm-hmm.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne. Tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí slunečnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Do každého takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste... chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhnem tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
3: Bomba.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
0: Ale Patryku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jste ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lajana hla, čeká na to a zabrzdí.
2: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
0: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček. A taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovirok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme. Když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa.
2: Ano, ano.
3: A proč se to může
2: tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si pak odjeli,
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no ale jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na Dubině. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje. Napadli ho hekři. Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků a nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné nedělní dopoledne z Pardubic. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci si budou moct prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva, která představuje historické i současné vybavení, využívané při mimořádných událostech.
2: Součástí jsou například plynové masky z období druhé světové války nebo replika sklepa, kde si zájemci můžou prožít simulaci spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt bude znovu otevřený v sobotu 22. srpna mezi 10. a 15. hodinou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Chrudimi v tomto týdnu kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznily u veřejných toalet u divadla a taky v Palackého ulici u nákupního střediska Borzna. 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov dnes v hlavním programu nabízí například představení Šípková růženka v podání Hradeckého divadla Drak anebo hru Lidská tragikomedie divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. O amatérské divadlo je letos podle pořadatelů velký zájem. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera pořád nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz celého ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
0: Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léku. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
4: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná den romského holokaustu.
1: Počasí.
0: Nás čeká oblačno až polojasno, na horách ojedinělé a slabé přeháňky. Denní teploty dnes 26 až 29 stupňů, teploty na horách 19 až 22. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio dnes na dvojce, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 11. přesně ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Pozor, počítejte s dopravními komplikacemi v Pardubicích Černé Zabory. Důvodem je rekonstrukce elektrických rozvodů, a to v ulicích Jabloňová, Světlá, Zmina a Hostovická. To vše až do konce srpna. Ať už míříte kamkoliv, klidnou nedělní cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
2: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové. obce, která leží ve velmi půvabné krajině a má zajímavou dávnou historii sahající až do středověku a k tvrzi, na které pobýval synovec Karla IV., ale také tu novodobou. Dlouhou Třebovou si oblíbila třeba herečka Adina Mandlová a vzpomínal na ní i spisovatel Jaroslav Hašek. Na poutavou procházku obcí se vydáme už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.
1: Východočeské výlety.

0: Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedli na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové, obce, která to jméno opravdu nezapře, je dlouhá. A mým průvodcem teď bude zdejší patriot, učitel Martin Lamplot, který mě zavedl na místo, které připomíná tu nejstarší historii obce. Pojďme si říct, kde jsme a co tady je.
1: Tak my jsme vlastně na dohled kostela v Dlouhé Třebové a jsme pod ostrohem, na kterém v dřívějších dobách stávala tvrz. A ta tvrz je doložená už ke 14. století. Dlouhá Třebová má svoji písemnou zmínku z 21. května 1304. A tato tvrz je potom připomínána k roku 1380. A je na ní dokonce doložen i pobyt litomyšovského biskupa Jana III., což byl synovec Karla IV., takže poměrně výrazná osobnost. A ten zde na této tvrzi vydal listinu, kterou upravoval poměry ve zdejším okolí, ale je tam uvedeno na tvrzi naší Třebovské, což se dá stotožnit s tímto objektem.
0: Dneska je to spíš takový kopec nebo vyvýšenina.
1: Tak je to ten ostroh. Ještě dlouhou dobu tam byly terénní vlny, které ukazovaly ty místa, kde ta tvrz přesně stála, jenomže poté, co tvrz přestala sloužit svému účelu, tak kamen byl samozřejmě použit jako stavební materiál, to se děje i v jiných obcích. A nedaleko tvrziště pak byl vybudován vlastně hospodářský dvůr pro vrchnost a poslední zbytky toho hospodářského dvora byly potom nenávratně zničeny a celkově i to okolí té tvrze pak bylo zničeno přestavbou silnice, přeložky silnice, která prochází v těsné blízkosti toho tvrziště a dost znatelně poznamenala ty pozůstatky té tvrze, když to takhle řeknu. A tady ještě před tou tvrzí je zvonička. To je vlastně tenhle vršek těsně před tou tvrzí a ta zvonička upomíná k místu, kde stávala dřevěná zvonička.
0: Vy říkáte, že zvonička, já ji marně hledám, jenom je tady kopeček teď.
1: Je tady kopeček, zvonička už tam nestojí, ona byla vybudována v roce 1753 a stála tady až do roku 1908 a v roce 1753 do ní byl zavěšen zvon Prokop. A ten zvon Prokop, to je zvláštní tím, že jednak visel tady v této zvoničce a posléze byl přemístěn, když se vybudoval kostel, tak do kostela. No a za první světové války měly být zvony, protože on tam Prokop nebyl sám. Postupně byly do kostela navěšeny hned dva další zvony, takže celkově tři. Jenomže za první světové války měl být zvon odnesen a vlastně určen k zrekvírování a smutný osud zvonu, že se z něj vyráběly zbraně, jenomže jak byl ten vztah k tomu Prokopu od těch dlouhotřebováků silný, tak oni ho v noci odnesli. On byl umístěn ve škole. Ve škole ho měli jako už zaevidovaný a měli ho potom odvést na místa k tomu určena. A oni tam dva dlouhotřebováci, pan Mikeš a pan Fajt, přišli a odnesli ho a schovali ho do nedalekého domu tady u kostela. Schovali ho pod takový jako žlab. No a ta komise ho tam nenašla, on tam pod žlabem vesele strávil první světovou válku a po válce ho pak zavěsili na věž. A zvon Prokop tam visí doteď, zachránili ho a tak je to nejstarší památka v obci.
0: Dá se říct, že tady tohle to bylo centrum té obce, nebo je centrum?
1: Ta starší část té obce se nacházela spíše na těch kopcích. Tam byly původní zástavba, ta tvrz, ale samozřejmě i pod tou tvrzí už bylo osídlení, takže se dá říct, že tady je nejstarší v Dlouhé Třebové. Protože na dohled je tady pak, kdybychom šli na kopec dál, tak tam je i nejstarší stavení, které se dochovalo vůbec tady v obci. Takže ano, tady jsme vlastně na tom prvopočátku.
0: A naše putování ve výletech Českého rozhlasu Dlouhou Třebovou bude pokračovat i po písničce.

0: Martinem Lamplotem, který je mým dnešním průvodcem výletu Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové, jsme se přesunuli kousek od bývalého tvrziště ke kostelu, který je vidět, že je novodobější.
1: Tak, kostel svatého Prokopa je novodobější, byť myšlenka postavit si tady svatostánek je mnohem starší. Dlouhá Třebová byla rozdělena mezi dvě farnosti. Je to i díky tomu, že byla prostě dlouhá, její tvar je opravdu protáhlý a bylo tomu tak i v dobách dřívější. Takže ten horní konec spadal pod Českotřebovskou farnost, dolní konec pod Orlicko-Ústeckou farnost. No a Dlouhotřebováci tady neměli vlastně svůj svatostánek. A tak se čas od času, hlavně tedy v tom 18. století, to pak zesílilo, našla skupina ochotných, kteří by chtěli si zde svatostánek postavit. A tak samozřejmě začala jedna klámací horečka, protože tady, jak vidíte, tak tady jsou takové jako menší lomy.
0: Ukazujete směrem k tomu vlastně místu zvoničky.
1: A kousek dále Ševcovina a tam jsou taky vlastně zdi z kamenů. Také se ale hodně odčerpávalo právě z toho tvrziště. Ale samozřejmě všechno bylo potřeba zaštítit nějakou finanční hotovostí. A ty lámací horečky vždycky někdo zastavil, že by na takhle velkou stavbu peníze nebylo. Takže se rozhodli, že budou tedy šetřit. No a za ušetřené peníze se nakonec vybudovaly základy. No ale ty základy tady pak čněly do výše, no jestli se dá vůbec u základu říct, že čněly do výše 35 let.
0: Já slyšela nějakou historku, že se o tom kostelu říkalo, že je nějak jako postavený něco gruntem nahoru.
1: Ano,
0: nebo...
1: ano, tohle museli Dlouhotřebováci tady snášet sokolí, protože se jim lidi posmívali, že mají 35 let vlastně postavený grunty vzhůru. Nicméně ti lidé skutečně, i ti, kteří zakládali tu sbírku, tak věděli, že se třeba nedožijí toho výsledku, ale přesto tam se schraňovaly finanční prostředky z nejrůznějších možných proudů, ať už obec, nebo i soukromé sbírky, nebo i vrchnost přispěla. A nakonec skutečně obnos se podařilo naschromáždit a byl zadán tento projekt, který potom znamenal v konečném důsledku, že v centru vyrostl vlastně tenhle skvost v novogotickém stylu, ohromný. Takže jsme naštěstí těm posměváčkům trošku zavřeli ústa, protože na obec je to velký kostel. A letos vlastně uplyne 120 let od jeho vysvěcení, protože on byl vysvěcen v roce 1906. A letitý sen Dlouhotřebováku došel ku skutečnění.
0: Pan varhaník František Mikeš už nám otvírá dveře do kostela, takže se můžeme podívat i dovnitř, do kostela v Dlouhé Třebové.
2: Byl dostavěn a posvěcen 8. prosince 1906. Je to vlastně pseudogotický kostel, filiální, to znamená, že tady nebyla nikdy fara. Obec byla spravována do roku 1970, se o to dělilo Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Od roku 1970 už je to pod Českou Třebovou, naše obec, církev je spravována.
0: Vidíme tady tři oltáře, hlavní oltář a boční oltáře.
2: Ano, na hlavní oltáři je ten kostel zasvěcen svatému Prokopovi, takže tam je ta socha toho sázavského opata a po jeho pravici je svatá Ludmila a po levici svatý Václav. Takže jsou to všechno čeští patronové. Ten boční oltář vlevo, ten je zasvěcen svatému Bartolomějovi a ten vpravo je oltář mariánský.
0: Mluvili jsme o tom, že jste varhaník, to znamená, že tady jsou taky varhany.
2: Jsou tady, můžeme se na ně podívat.
0: Podíváme se na ně.
2: Prošli takovou malou generální opravu v roce 2019.
0: Ale jsou původní.
2: Jsou původní, ano.
0: Jak se na ně hraje?
2: Krásně jen to umět.
0: Jak si člověk stane varhaníkem vlastně?
2: Já jsem varhaník samouk, já jsem chodil do hudební školy dlouhá léta na housle a pak jsem hrál na violu a na violončelo, protože sestra chodila na klavír, mě to začalo bavit, tak jsem si začal cvičit sám a vlastně jsem amatér a už teda hraju od roku 1974, což už teďka o Velikonocích bude 52 roku.
0: Vy budete vlastně slavit tady výročí vzniku kostela letos?
2: Ano, letos má náš kostel v tom prosinci má 120 let. Bylo dohodnuto, že ta oslava proběhne 28. června. Přijede hradecký biskup Jan Vokál.
0: Říká varhaník František Mikeš a do Dlouhé Třebové se za chvíli vrátíme.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: užívat svět.
1: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové. Procházíme obcí společně se zdejším rodákem nebo místním patriotem, učitelem Martinem Lamplotem. A já tady obdivuju na Ševcovině staré domečky, tak předpokládám Ševcovi na ten název, protože tady byli ševci.
2: Tak dá se to asi odvodit z toho názvu. Nemáme tu nikdy potvrzené, že tady byli jenom ševci, ale vzhledem k tomu, jak ty místní názvy vznikaly, tak je vysoce pravděpodobné, že právě tady bylo několik ševců, kteří se starali o to, aby dlouhotřebováci měli nějakou tu pevnou obuv.
1: Procházíme podél řeky Třebovky, Dlouhá Třebová, Třebovka a tak dále. Jak vznikl ten název?
2: Tak ten název obecně je odvozen od staročeského tříbytí, což znamená jako mítit les, prořezávat, protože tady zdejší lokalita byla zavesněná, takže proto, aby zde mohlo vzniknout nějaké souvislé osídlení, tak bylo třeba ty lesy vykácet. No a od toho se nějakým způsobem také odvozuje název zdejších obcí podél řeky Třebovky. Nad tou řekou Třebovkou leží hned několik obcí Třebová, je to město Česká Třebová, je to naše Dlouhá Třebová a pak to byla i Krátká Třebová, která leží kousek od nás a jsou to dnes Hilváty, což je součást města Ústí nad Orlicí. Takže tehdy se krátce ve středověku odlišovala od naší právě názvem Krátká Třebová.
1: Takže Dlouhá Třebová byla Dlouhá, Krátká Třebová byla Krátká, Česká Třebová byla Česká, byla nějaká Německá Třebová?
2: Nevím o tom, máme kousek dál Moravskou Třebovou, ale že by byla někdy jako Německá Třebová, o tom žádné záznamy nemám.
1: A mohli bychom si, když jsme tady takhle u té řeky, okomentovat to okolí, ze kterého já jsem pořád úžasla. Jsme v údolí, kolem jsou krásné kopce, některé jsou zalesněné, je to tady takové jako půvabné.
2: Je to tady půvabné, to možná zopakuju, protože jiný slovo mě teď nenapadlo. Vlastně přeci věděli, proč sem asi došli, protože je tady životadárná tekutina, to znamená voda, a okolí je chráněno tou neprostupnou hradbou těch lesů, které tady jsou prostě unikátní, kouzelný a člověku stačí jenom chvilička, aby se ocitl v tom jiném světě.
1: A musím říct, že je mi tady od prvopočátku, jak jsem vystoupila z vlaku, že je mi tady jako nesmírně příjemně, že ta krajina je nádherná. I když ta silnice, která přetíná Dlouhou Třebovou, tak ta působí poměrně nebezpečně.
2: Je rušivá, ale zase zároveň je důležitá v tom, že kdyby ten provoz, který je tam, měl jezdit tady přes naši obec, tak by to kouzlo bylo pryč. Takhle je přece jenom ta zátěž dopravní odvedena jinam. Ale mělo to určitá rizika, a to právě to, že to poznamenalo ty historické místa, třeba to tvrziště, místo toho hospodářského dvora i další vlastně ty louky, pole, které tady byly od toho středověku, ale jinak je tady pořád co nacházet. Je tady cyklostezka, kterou vlastně návštěvník projede naší obcí, může se seznámit i s nejrůznějšími pozůstatky umu těch umělců, protože tady máme nebývale hodně soch, spíš jako církevních patronů a podobně, takže důkaz těch regionálních umělců. A opravují se tady i původní domy, my tady zrovna stojíme a tamhle průhledem vidíme nejstarší dům v obci, což je ČP3 a lidé si ho dneska jako takhle adaptují, aby to zachránili pro budoucnost.
1: Takže to je ten druhý dům, tady takhle nahoře, který tady takhle jenom prosvítá, my tady vidíme, ale ty další dva tady v té úrovni u řeky i ten nad ním, ale jsou taky staré.
2: Jsou staré, často jsou to záležitosti 18. 19. století.
1: Výlety z Dlouhé Třebové, zajímavé obce se zajímavou historií s velmi půvabným okolím, budou pokračovat i za chvíli.

0: stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové a procházíme se tady tou opravdu dlouhou vesnicí spolu se zdejším patriotem Martinem Lamplotem a jak jsme zmiňovali zvon svatého Prokopa, kostel svatého Prokopa, tak tady máme sochu svatého Prokopa.
1: Máme dokonce dvě sochy svatého Prokopa, jednu starší, tu původní, a jednu pak novější, tu pak uvidíte, když navštívíte třeba kostel svatého Prokopa, tak přímo před ní stojí nová socha svatého Prokopa a tahle, ta byla nedávno teda jakoby opravená, takže tato původní socha svatého Prokopa je zajímavá tím, že se na tom podstavci, který pochází asi z 30. let 19. století, vystřídali asi dvě sochy, než tam byla tato jedna jediná a dokonce se jedné soše, myslím té původní, uřízla hlava, protože prý až příliš připomínala jednoho z místních představitelů obce a toho prý neměli rádi, tak museli vyměnit hlavu světce. Tak to jsme našli v jednom takovém průvodním listu k té soše, takže sokl zůstával stejný, ale na něm se vystřídali dvě podoby té sochy. Každopádně svatý Prokop tu stojí a je patronem naší obce.
0: A lidé se sem můžou vydat také vlakem, stejně jako já, vidíme tady hned vlakovou trať. A to, že se tady zřídila někdy ve 20. letech 20. století zastávka, tak to sem zavedlo taky některé zajímavé osobnosti, třeba na letní byt, a to si řekneme za chvíli. Tak jsme tady na místě. Slibovali jsme zajímavou osobnost, zajímavý příběh. Osobnost, která sem jezdila.
1: Tak byla to ikona filmu ve 30. letech a 40. letech herečka Adina Mandlová. Jejíž pobyt je dochován právě v tomto domě, kde byl letní byt, na který jezdil jeden pracovník filmových ateliérů Barandov a právě za ním Adina Mandlová několikrát do obce přijela a strávila zde nějaký ten čas v příjemném letním prostředí.
0: A já jsem si právě říkala, Dlouhá Třebová je krásná, má krásné okolí, ale proč právě herečka mířila sem, tak už víme, že to za okolím tedy asi nebylo.
1: Úplně ne, byla tam ještě nějaká větší motivace.
0: Byl to ten pracovník toho Barandova. A vidíme tady číslo popisné 219, kdyby to někdo z našich posluchačů hledal, tak je to Dlouhá Třebová 219. Tady si pamatovali Adinu Mandlovou.
1: Ano, on tam byl původně obchod pana Čermáka a nahoře byl právě letní byt. Ono těch letních bytů tady v obci bylo více, protože to byl zase vítaný zdroj příjmu, ale právě tady v tomto domě nějaký ten čas trávila tahle herecká ikona.
0: Je to okénko tady nahoře? Je to ono? Nebo tady to vypadalo nějak jinak?
1: Ne, ten dům má dispozice jako ve 30. letech. I když tady, jak vidíte, tak už probíhá postupná oprava, takže relikty postupně zmizí, ale teď v dobu, kdy to točíme, tak ještě se dá ten dům vidět, jak původně vypadal v té době.
0: Jak ho Adina zažila?
1: Jak ho zažila Adina Mandlová.
0: A vy jste říkali, že jste vyslechl nějaké vyprávění místních, že si ještě pamatovali.
1: Ano, já tím, že jsem byl kronikářem přes 20 let, tak si opravdu pamatuju ještě lidi, kteří si pamatují osobně tuto herečku. Oni to vykládali vlastně jako takovou hotovou věc a pro mě to bylo úplně, jak kdybych poslouchal něco, nějakou svátost, protože pro mě samozřejmě Adina Mandlová byla opravdu idol. Myslím tím, že byla známá, slavná, populární. A právě o této herečce se někteří zmiňovali, že ji tady potkávali, ona tady chodila do bývalého pekařství u Šimku, kde si prý pochutnávala. Byl to pro mě prostě takový hezký objev, co jsem ještě tehdy netušil a mluvil jsem s autentickými pamětníky pobytu Adiny Mandlové tady u nás.
0: Byla nafoukaná?
1: To nevím, jestli projevovala nějaké herecké manýry. Ono to spíš bylo, nebo z těch lidí jsem tak jako vycítil, že jí spíše nechávali ten klid, který ona tady hledala.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vrátili jsme se v Dlouhé Třebové ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zpátky před kostel. A to z toho důvodu, že je tady taky restaurace a s ní je spojena další osobnost, která se vyskytla, zajímavá osobnost v Dlouhé Třebové.
1: Ano, je tady hostinec na Rychtě a hospoda to byla už i na začátku 20. století a v roce 1907 je zde zaznamenán pobyt bouřliváka a spisovatele Jaroslava Haška, který zde společně se svými kumpány, jak je on osobně nazývá i v dopise, který potom adresoval své budoucí manželce Jarmile Majerové, narušil tady schůzi klerikálního poslance Václava Myslivce. Takže i tento slavný autor má nějakou krátkou stopu v Dlouhé Třebové.
0: A jak se sem vůbec dostal? Tak jako přijel jsem speciálně narušit tu schůzi.
1: Přesně nevím, jak se sem dostal, nebo jaký byl úplný účel jeho návštěvy, ale v dopise se právě konkretizuje Dlouhá Třebová.
0: Je tady taky ten další prokop, kterého máte v obci. Je to novodobé dílo. A já jsem si vzpomněla, že už jsem tady jednou byla, když jsem natáčela s panem kovářem Bečkou, že je autorem téhle sochy.
1: Je to tak, tato socha tady stojí, není tomu tak dlouho, takže jejím autorem je skutečně umělecký kovář, pan Bečka, a právě díky tomu máme vlastně dvě sochy patrona, jednu tu starší, u které jsme byli, a v těsném okolí kostela tuto novější. A je to vlastně takový odkaz, že Dlouhá Třebová nežije jenom minulostí, ale i současností, a je tady vlastně vše, co soudobý člověk potřebuje ke svému spokojenému životu.
0: Já bych ještě přeci jenom zmínila jednu stavbu, kterou jsem viděla, když jsem vystupovala z vlaku, jsem sem dojela s vlakem. Opravdu nemusíte brát auto, stačí vystoupit na zastávce, je to kousek odtud a udělat si ten okruh. Orientačním bodem je kostel.
1: Ano,
0: tak.
1: Ano.
0: A chtěla jsem ještě zmínit tu stavbu a to je taková budova, vedle které je kříž. Co to bylo? Co to je?
1: Tak je to objekt pro církevní účely, byl to sbor církve Československé husitské, protože samozřejmě vedle katolíků byli i občané Dlouhé Třebové jiného vyznání a dost početná část populace Dlouhotřebováků byla vyznání právě evangelického husitského a ti si také rozhodli, že si v obci postaví svůj vlastní svatostánek a tak vlastně z příspěvku členů vybudovali v blízkosti kříže, který tam stál už v dřívější dobách, ten odkazuje na střet vojsk během 30leté války, tak v blízkosti toho kříže, tedy vlastně dnes cesta k nádraží, vyrostl objekt sboru církve Československé husitské, který byl vybudován v roce 1934.
0: Je hrozně zajímavá ta stavba.
1: Je zvláštní a právě i odpovídá době svého vzniku. V roce 1934 tedy vybudovali sbor a svému účelu sloužil až do 80. let.
0: A dnes je tedy v soukromých rukou.
1: V současné době je v soukromých rukou, došlo k odprodeji tohoto objektu.
0: A vlastně, když bychom pokračovali dál od toho nádraží, tak se dostaneme taky na kopec, do ulice Na Kopci a tam zamíříme za chvíli, protože tam budeme mluvit o té současnosti obce. Podíváme se do Hřebčína.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Jsme stále v Dlouhé Třebové a teď na kopci v Hřebčínu Karlen. Ten provozují manželé Lenka a Radek Kašparovi. Čí to byl nápad?
1: Já si myslím, že to byl společný nápad. V kterém to bylo roce? 2005?
2: No, loni jsme slavili 20 let založení Hřebčína. Takže 21 letos. A vlastně Karlen, to já vám řeknu, proč vlastně Karlen. My jsme potřebovali udělat prefix, aby naše rybata, co se narodějí, prostě měli před jménem prefix.
0: Tak a co je prefix ještě?
2: Prefix, to je právě to Karlen. To je předjméno, to je jméno toho Hřebčína, kdy se ten kůň narodil. Takže všechny naše koně, co se tady narodili, se jmenují Karlen, Amadeus, Karlen, Mississippi. Jo? A vlastně proč to Karlen? Jsme to vlastně složili z našich jmen. K jako Kašparovi, R jako Radek a Len jako Lenka. A ten Karlen máme zaregistrovaný v Anglii ve Velšské knize. Je to vlastně naše značka.
0: A teď jaké plemeno koní, kterému jste chtěli dát ten prefix?
1: No, je to velský pony. Velský pony. Jsme se zaměřili na plemeno Kerry. Jsme chtěli pro děti, aby byli hodní, aby byli hezký, a proto jsme vybrali nakonec ty velský pony.
0: A vy jste předtím měli nějaký vztah k těm koním, nějakého od malička, nebo potkali jste se při nich?
1: No jo, my jsme se potkali od malička, v podstatě tady kůň nebyl, ale můj děda měl koně, hospodařil, a vlastně Lenky taky. Jo.
0: A vy jste oba dva odtud?
1: Lenka je z Delhotky, od Český Třebový, já jsem odtud dlouhý.
0: A je to rodinný statek, kde jste teď?
1: Je to rodinný statek, tady bydlela moje babička s dědou a tak vlastně jsme to tak jako podědili.
0: Pojďte zazpomínat na ty začátky, byly těžké.
2: No, ty začátky opravdu byly těžké, protože jsme to tady začali budovat, začali jsme si hlavně nejdřív jako první dělat jakoby bydlení. A my jsme vlastně z začátku chovali český teplokrevníky. A proč ten velšský pony? Já, když jsem byla těhotná s naší první dcerou, tak jsme říkali, no ta potřebuje malýho koně, že jo. Je to jak děti s kolem, že nejdřív mají malý kolo, pak mají větší a pak mají dospělácký kolo, tak i takhle to je prostě u koní. Malí děti by měly mít malý koníky, poníky a takhle. No tak jsme pořídili prvního velšského ponyho pro naši dceru, která se ještě nenarodila. A pak vlastně se pořídili druhýho a uchvátili nás hlavně její charakter a ta krása a pracovitost. Tak jsme velký koně jakoby přestali chovat a začali jsme se věnovat tady těm velšským.
0: To znamená, k čemu jsou ti velští poníci? Když řeknou poníci, tak si představují takový malinký koníčky, jak se na nich na poutích vozí děti.
1: Ano, to je přesně ono. Ne, samozřejmě, že ne. Ten kůň je všestranný. To znamená, že povozí děti, povozí dospělého v kočáru, my zapřáháme, takže vozíme i, co se týče svatby, narozeniny, jezdíme s nima na závody. Takže oni jsou takový všestranný a se dají použít na, sice ne těžkou práci v lese, ale i v lese sem tam nějaký dřevo taky umějí vytahat. Takže proto jakože pracovitý.
0: A 40 koní máte, to jsou všechny ty neoplemené?
2: Máme tady samozřejmě naše koně, ale i klientů, kteří tady mají koně ustájený, my se vlastně o ně staráme, takže úplně všechny nejsou naše. Našich je většina, asi 30. Ale máme tady různý plemena. Samozřejmě máme tady nejvíc máme těch velšských koní, ale pak máme, že jak děláme tu hyporehabilitaci, tak vlastně musíme mít, že ty klienti jsou různě velcí. Takže vlastně máme tady 5 hyporehabilitačních koní, které jsou různé velikosti a různého temperamentu.
0: Vy jste říkala tu hypoterapii?
2: Hyporehabilitaci.
0: Hyporehabilitaci. Co to je? Co to znamená?
2: To znamená vlastně děti s různými specifickými potřebami sem chodí za koníky a buď to je čistí, nebo i jezdí a vlastně kůň jde a různým způsobem se ty záda pohybují dopředu, dozadu, ze strany za stranu, tak vlastně dává těm dětem, nebo i vlastně dochodí sem i dospělí tím pohybem, nějaký signály do toho mozečku a vlastně úplně ty děti se uvolní a úplně se změní. 95% dětí tady jsou autisti a lehká a středně těžká mentální retardace.
0: A pomáhá jim to tady?
2: Pomáhá, je to vidět. Vlastně někteří klienti už sem chodí třeba druhým nebo třetím rokem. Třeba jste mohli vidět, jak teďka odjížděl vlastně takový ten chlapeček, tak vlastně maminka, když s ním přišla, tak řekla, ten si v životě nesedne na koně. A prostě je to super. Maminka, když poprvé, po druhý sednul na koně a nechal se vést, tak úplně brečela. Tohle je pro nás prostě úplně úžasný a tohle nás prostě baví vidět, jak to pomáhá těm dětem.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové, které připravila Šárka Rusnáková.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se výrazně zhoršila. Ovocnáři na východě Čech pokračují ve sklizni ovoce, dosavadní úroda zatím odpovídá polovině prázdnin. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými a slabými přehánkami a teploty až 29 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Kvalita vody v Sečské přehradě se výrazně zhoršila. Podle posledních testů už neodpovídá hygienickým požadavkům. Zákaz koupání tam ale vydaný není.
4: Hygienici ale upozorňují na možná zdravotní rizika a doporučují se vyhýbat místům, kde se hromadí synice. Lépe jsou na tom pastviny, i když i tam je zvýšená hodnota chlorofilu. Ideální podmínky si drží písníky Mělice, Hrádek a Březrad, biotop v Hlinsku nebo Březina na Svitavsku. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
5: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně zácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
3: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Chatová.
6: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
3: Web Státního zdravotního ústavu od večera stále nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na sociální síti X. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí zdravotního ústavu Štěpánka Čechová, v ohrožení nejsou žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten útok analyzuje.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji bude dnes oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na druhém stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, zdržet vás můžou stavební práce na trase Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, konkrétně v obci Čestice, je tam zavedená kyvadlová doprava, dopravu řídí semafor, tolik doprava.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
7: A jsou přesně 4 minuty popolední, přejeme vám dobrou chuť k nedělnímu obědu a taky si jdeme zároveň hrát na vaše přání, protože začínají polední písničky od srdce.
2: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

K nedělnímu obědu budeme až do 13. hodiny plnit vaše hudební přání. Stačí nám napsat, co byste rádi slyšeli, a my vám to přání rádi splníme. E-mailová adresa je studio.pardubice@rozhlas.cz. SMS-kové číslo 900104 taky určitě velmi dobře znáte, a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a pochopitelně i číslo do studia 726 46 48 48 máte k dispozici.

Vácka Fedečkář a Šalalalali, to je první dnešní písnička od srdce, kterou e-mailem vybírá paní Boženka a posílá ji Andrejce, aby se jí zítra dobře vstávalo do práce po dovolené.

Za 2 minuty bude 1:15, nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Tanečnice z Lučnice a skupina Elán, tak to je píseň, se kterou budeme pokračovat, a paní Zdena ze Svitavska ji posílá všem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

to byla píseň finalistů československé Superstar z roku 2010. Příběh nekončí a už tenkrát měli pravdu. Nová série Superstar totiž začíná v září, tak uvidíme, jaké nové talenty nám přinese. No ale v písničkách Od srdce se zaběhnutými talenty pokračujeme dál v plnění vašich hudebních přání a tentokrát padla karta na bratry Soulsovi z Francie a jejich nejnovější píseň A Plane Away, kterou k polednímu kapučínku posíláme paní Jarce od Litomyšle a doufáme, že se bude píseň líbit nejenom jí, ale i vám všem.

9 minut bude půl jedné a k pohodové muzice v písničkách od srdce budeme pokračovat dál. Teď budeme od rádi hrát pro Charlotku a Marcelu od Opět a Radiček písničku Hory.

Báječná ženská je určitě i paní Marcela, která bude zpívat Michal Tučný v písničkách Od srdce a kamarádky Blanka s Jitkou přejí k narozeninám jen to nejlepší.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Za pět minut bude 1:45. Týden před koncertem na Pražské Letné vypustil Marek Ztracený do éteru novou písničku, která se jmenuje Obuj si mé boty, a v ní se svěřuje s tím, že co by jeden z nejpopulárnějších zpěváků dneška nemá tak sladký a bezstarostný život, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jeho přáním je, aby se všichni, co se na jeho páteční koncert do Prahy chystají, naučili slova a tu písničku si mohli společně zaspívat, jako by jí znali roky. Tak mu pojďme zkusit to přání splnit společně s paní Mirkou, která si o písničku napsala a na koncert se chystá.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: A s Richardem Millerem nedělní polední písničky od srdce pokračují. Písnička letí pro pana Josefa, který pracuje na zahradě, aby mu šla práce pěkně od ruky.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: Sí.
1: A polední písničky od srdce uzavřeme s Karlem Gottem, který zaspívá všem, co ho mají rádi, od paní Jany, která si o písničku napsala. Za 10 minut bude 13 hodin, pro tuto chvíli je to z písniček na přání vše. Vrátíme se k ním zase v podvečer po 17. hodině a už za chvíli společně s Františkem Kinským vyrazíme do Chlumce nad Cidlinou a prohlédneme si nádherný zámek Karlova Koruna, který dnes hraje hlavní roli v pořadu Zámecké léto. Příjemný poslech vám přeje Petr Seidl a za hodinu naslyšení.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Elektrárna Opatovice se připravuje na změnu zdroje, uhlí nahradí zemním plynem. Podle policie zemřelo první srpnový den na silnicích v Česku 5 lidí. Španělská levice viní z vniknutí 10 000 migrantů do španělské severoafrické exklávy marocké pohraničníky. A odpoledne bude na východě Čech oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. V elektrárně Opatovice na Pardubicku pokračuje stavba nových paroplynových bloků. Postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku.
3: Další dva paroplynové bloky by měly být hotové v roce 2028. Celkové náklady na plynofikaci provozu mají přesáhnout 10 miliard korun. Elektrárna současně připravuje stavbu spalovny komunálního odpadu, která by měla sloužit jako doplňkový zdroj. Na dodávkách tepla z elektrárny je závislých asi 60 000 odběratelů v části východních Čech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Chrudimi kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznily u veřejných toalet u divadla a taky v Palackého ulici u Borzny. Povodí Labe zastavilo ode dneška na 2 týdny plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení se týká i vodáků, lodě musí přenášet. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN.
4: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, teploměr ukáže 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, tlak slabě až mírně klesne a bio je na 2. stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do konce srpna musí řidiči počítat s omezením na trase Pardubice-Holice. Část silnice 36 je neprůjezdná, konkrétně mezi Sezemicemi a odbočkou na obec Spojil. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Albergo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle.

0: kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgovi ani nemluvíme.
1: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
0: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo? Takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
0: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta tzv. Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací proti nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 48 vlastně přišli Kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší Kinští vám nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
0: Moc ne. Já, moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria Dalborgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek,

0: a sebe?
1: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
1: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
1: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
1: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
1: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal tzv. Master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako sem na zámek?
1: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
3: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let. To bylo v zimě. A obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už... Už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať si na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: No, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforcní hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnu, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: Mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Ambulantní odlehčovací služba v Mikulovicích u Pardubic přijímá nové klienty. Hradecká nemocnice otevírá novou robotickou lékárnu. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. A zítra se opět oteplí, bude jasno až polojasno a teploty až 36 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Ambulantní odlehčovací službě Červánky v Mikulovicích u Pardubic se uvolnila místa pro nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči, především seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Zároveň poskytuje úlevu rodinným pečujícím, kteří si potřebují odpočinout, vyřídit si své záležitosti nebo chodí do zaměstnání.
2: Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. Součástí programu jsou aktivizační i skupinové činnosti a zařízení nabízí také individuální podporu podle potřeb klienta. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Provoz vlaků na hlavním koridoru u Pardubic v týdnu zkomplikovalo horko a výpadky zabezpečovacího zařízení. Podle mluvčího správy železnic Martina Kavky se zařízení mezi Pardubicemi a Přeloučí přehřívalo a detekovalo chybu. Vlaky v tomto úseku jezdí v omezeném režimu, v místě totiž pokračuje výluka. Ta by měla podle webu Českých drah skončit 20. srpna. Fakultní nemocnice Hradec Králové otevře v úterý novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást celkové modernizace a přístavby za víc než 300 milionů korun. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká ředitel nemocnice Aleš Herman.
3: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
0: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá, i tak ale zůstává v péči lékařů. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách. Za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na víc než 250 000 korun.
1: Počasí.
0: Později odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a zítra se v Pardubickém kraji opět oteplí. Bude slunečno a horko, teploměr ukáže 33 až 36 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr a tlak zítra slabě až mírně klesne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme teď hlášenou v centru Pardubic, konkrétně v Palackého ulici, kousek od bývalého autobusového nádraží, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 14. hodině, nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a už za malou chvíli se zastavíme na Pardubickém zámku, kde se aktuálně možná přepisují dějiny. Restaurátoři totiž při obnově rezenčního stropu zjistili, že je nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo, a starší tak zřejmě bude i celé zámecké křídlo. Podrobnosti přidáme s reportérkou Naděou Kubínkovou za pár minut a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený a teď je to Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: čas.
1: Za 4 minuty bude 14:15. Přejeme vám krásné nedělní odpoledne s datem 2. srpna a zatím to vypadá, že úmorná vedra si vzala alespoň pro dnešek volno, jak nám potvrdil i pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tak dneska to bude, myslím, celkem příjemné. Začíná nás ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu od severozápadu, no a postupně k nám začne asi proudit dost teplý vzduch. Takže dneska už takové oblačné až polesné počasí, odpoledne by té oblačnosti mělo být ještě méně. No a přehánka nějaká ojedinělá, hodně slabonka by se mohla objevit pouze na našich pohraničních horách. Jinak teploty by se pohybovaly od 26 do 29 stupňů a vítr bude foukat od severovýchodu až východu do 5 metrů. V noci zase málo oblačnosti, polesnost skoro jasno, bez srážek, teploty klesnou 19 až 16. Vítr bude foukat od východu do 4 metrů a zítra už to bude v podstatě teplejší, bude jasno až polojasno a teploty 33 až 36. Vítr nám bude foukat od východu až jeho východu do 4 metrů.
1: Takže nám to s novým pracovním týdnem začne zase stoupat a platí, že v úterý mohou teploty opět dosáhnout až na 40.
2: Zatím to, jak vypadá, to bude vůbec nejteplejší den tam v tomto týdnu, už příštím týdnu. No a jak to vypadá odpoledne, večer se by se mohli někde objevit spíš na horách nějaká ojedině slabá přehánka nebo dokonce i bouřka, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Teploty v úterý po ráno 23 až 19 a přes den 35 až 39 stupňů. Ten, kdo by vyrazil někam směrem ke Krkonoším, tam by to bylo jenom kolem 33 a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů.

0: Historici možná budou muset přepsat jednu kapitolu dějin Pardubického zámku. Restaurátoři se totiž pustili do obnovy renesančního stropu a průzkum přinesl nečekané překvapení. Ukázalo se totiž, že je nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo, a to znamená, že starší bude nejspíš i celé zámecké křídlo. Právě tam se vydala reportérka Naďa Kubínková a po lešení vystoupala až pod vzácný strop přímo mezi restaurátory.
1: Ach, já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
2: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
3: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
2: A díky dendrochronologickému průzkumu jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový, jako ta hmota toho stropu je výrazně starší než ta malba na něm.
3: To znamená z doby Karla IV.
2: Je to z doby Karla IV. A dokonce i plátno, které tady bylo použito na překrytí prasklin toho dřeva, tak bylo datováno do 14. století.
4: Objev je rozhodně pro mě překvapení. Já jsem vůbec si nedokázala představit, že když tenhle strop někdo rozebere, že ho taky dá dohromady. Jo.
3: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
4: Protože v těch 90. letech, kdy jsme ho v podstatě převzali v tom torzálním stavu, kdy to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
3: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
4: Když to řeknu lidově, ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna a ty zdraví kusy se rozvezly lidi. Jo? Takže možná, že existují ještě části tohoto stropu někde na chalupách. Jako, a v horším případě spálili v kamnech jako topný dřevo. No. Takže já tomu říkám, že my jsme tady zachraňovali to, co by ani v kamnech nehořelo.
3: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
2: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku, respektive středověkého hradu pardubického.
3: Pojďme k něm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koukáme teď?
2: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
3: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Vratislavem z Perštejna.
5: Co musím říct, že z toho máme velkou radost.
3: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které pardubický zámek spravuje.
5: Protože pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě zdali vztah třeba Vratislava z Perštejna nebo Perštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu. A vlastně otázka je, i kdy vlastně tato fáze ty výzdoby byla. Takže to jsou věci, které jako se vzrušením budeme vlastně řešit a hledat, jak to bylo.
3: Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně půl třetí, posloucháte nedělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a teď už do našeho vysílání přichází moderátorka Marie Tomsová, se kterou si tentokrát dopřejeme trochu tance.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V mém věku už mnoho vášní člověk nemá, ale jedna mě neopustila. Vášeň pro tanec. Ráda se na něj dívám, ale ještě radši tančím. Párové tance mi moc nevyhovují. Nejradši tančím sama se sebou a hudbou. Partner mi vlastně odjakživa překážel. Říkám tomu výrazové tance. Můj muž to sice nazývá zmítanou, ale já, když uslyším rytmickou hudbu, vyskočím a začnu provádět takovou vlastní spartakiádu. Ne, že bych tuhle zálibu provozovala kdekoli, ale na parketu mezi přáteli nebo sama doma s velikou chutí. Endorfíny vyplavou, přinesou radost a všechny starosti jsou rázem pryč. Základ mi, jako většině nás starších a pokročilých, dali taneční. Díky nimž někteří úspěšně poznali kroky valčíku, valcu, polky nebo džajvu a jiní se raději uchýlili do přilehlého baru, v jehož přítmí si léčili komplexy a pošlapané nohy. Taneční už od poloviny 19. století neodmyslitelně patří k dospívání. Ale podobné těm našim probíhají jenom na Slovensku a v Polsku a v trochu jiné podobě v Německu a Rakousku. Ale kde se vůbec vzaly ty tance? S jejichž kroky nás seznamovali nekonečně trpěliví taneční mistři. Začnu tancem vpravdě národním, polkou. Její název odkazuje na naše severní sousedy, s nimiž Češi sympatizovali po krvavě potlačeném povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 až 31. Ale podle národopisce Čeňka Zíbrta polku vymyslela k písni Strejček Nimra koupil Šimla děvečka Anna Slezáková, služebná u měšťana Klášterského v Kostelci nad Labem. Podle jiných se prý tanec původně jmenoval Maďara. Podle svého polovičního rytmu se mu začalo říkat půlka, no a z té už byl k dnešní polce jen půl krůček. Jiný pramen uvádí, že byl tanec pojmenován na počest polské zpěvačky Esmeraldy a autorem stejnojmenné polky je František Matěj Hilmar. Ten pak zkomponoval i některé polky další, například Prachovskou nebo Anenskou. Po svém vzniku se tanec velmi rychle rozšířil a už v roce 1840 se běžně hrál ve Vídni. Ve Francii vypukla úplná polkománie, provázená otevíráním nových tanečních škol s návody, jak správně polku tančit. Do Prahy uchvácené rytmem polky zavítal i Johann Strauss starší, který pak sám složil několik skladeb v jejím rytmu. Definitivní českou pečetí ale dal Antonín Dvořák. Díky němuž si polka prorazila cestu do Ameriky, kde později v rámci udílení hudebních cen Grammy dokonce vznikla samostatná kategorie se zvláštní cenou pro nejlepší polku. Tahle tradice vydržela dlouhých 22 let, ale ani pak na ní Američané nezanevřeli a festivaly věnované polce třeba probíhají v Texasu dodnes. Největším propagátorem polky u nás se samozřejmě stal Bedřich Smetana, kdy její dovádivý rytmus uzavírá první dějství prodané nevěsty. A valčík, jehož název je z německého Walzen, tedy klouzat, ten sice zpočátku budil neskrývané pohoršení, do té doby nevídanou blízkostí těl i tváří tanečníků, takže příkazil morálku, ale krátce po vydání brožury o škodlivosti tance si ho prostopášná šlechta oblíbila natolik, že ho vzala na milost celá vídeňská veřejnost. Když Johann Strauss starší pořizoval první skici melodií, jeho syn, Johann Strauss mladší, se už stal nesmrtelným králem valčíků. No a já se každý rok těším na to, až Vídeňská filharmonie při tradičním novoročním koncertu přidá po dlouhotrvajícím potlesku valčík nejvalčíkovatější na krásném modrém Dunaji. A vidíte, ačkoliv se to nezdá, poslechnu si ho už za 150 dní. No a tak vám přeji, ať každý z nich prožijete tanečním krokem. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pokud se chystáte na výlet do pražské zoologické zahrady, tak tu nově uvidíte mládě lachtana jihoafrického, který se narodil zhruba před měsícem. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen a redaktorka Sabina Vosecká zašla zjistit, jak se mu daří a proč ho chovatelé nejdřív museli naučit plavat.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy, má žijou s ním všichni čerti, že přesně teď, škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným. Ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
2: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
1: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si řekli, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady, prostě už plavu, jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost, ale samozřejmě všechno děláme velice opatrně, že se o něj hodně bojíme.
2: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
1: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, že je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za 2 dny, ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Lesníci v Pardubickém kraji více sázejí listnaté stromy. Nejstarším občanským průkazům dnes skončí platnost. Fotbalisti Pardubic nastoupí doma proti Jablonci. A zítra se na východě Čech opět oteplí, čekáme slunečno, horko a teploty až 36 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. V Pardubickém kraji se více sází listnaté stromy, potvrzují to data Českého statistického úřadu. Při obnově lesů sice stále převažují smrky, podíl listnáčů ale postupně stoupá.
4: Vloni lesníci vysázeli nové stromy na skoro 1400 hektarech. Podíl jehličnatých druhů byl přes 58%, listnatých přes 41%. Nejběžnější byly smrky, následovaly duby a také buky. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Pardubická pohádková zahrada řešila neobvyklého zvířecího návštěvníka. Do záchranné stanice se dostalo hlášení o skunkovi, kterého lidé objevili v kůlně u rodinného domu. Nakonec se ukázalo, že zvíře, které ve volné přírodě žije pouze v Americe, byla ochočená samička z domácího chovu. V útulku pobyla jen krátce a brzy se vrátila ke svým majitelům. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit si je sice můžou po skončení platnosti, před riziky ale varuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
5: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
3: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných lidí. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země. Sport. Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma. Od 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli v Hradci Králové 1-2. Pardubický záložník Tomáš Jelínek čeká kvalitní zápas a popsal, na co je potřeba si ve hře Jablonce dát pozor.
6: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
2: Počasí.
3: Později odpoledne bude v kraji oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a zítra se v Pardubickém kraji opět oteplí. Bude slunečno a horko, teploměr ukáže 33 až 36 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr a tlak slabě až mírně klesne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dejte teď pozor v Pardubicích na Palackého třídě. U hlavního nádraží probíhá vyšetřování nehody osobního auta a cyklisty, tak raději zpomalte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a už za chvíli zajedeme do lázní Bohdaneč. Kostel svaté Máří Magdalény totiž dostal nové ciferníky i ručičky a tak si je společně s reportérem Ondřejem Wolfem prohlédneme. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Korn a teď je tu kapela Argema.
2: Dobré odpoledne.
0: dopoledne s Petrem Seidlem.

0: jsme vám říkali ve zprávách, tak nejvyšší česká fotbalová liga má dneska na programu hnedka 3 zápasy a tím posledním, který se bude hrát, bude souboj mezi Pardubicemi a Jabloncem, který začíná ve 20 hodin. Východočeši budou chtít samozřejmě navázat na povedené domácí výkony z konce minulé sezóny. Proti dobře hrajícímu Jablonci to ale nebudou mít zrovna jednoduché, jak dodává redaktor Otaku Twirt.
1: V prvním zápasu sezóny pardubičtí body nezískali, v Hradci prohráli 1-2. A dalo by se říct, že oba góly soupeři pardubický tým spíš věnoval. U prvního chyboval gólman Mandous, u druhého pardubičtí neubránili rohový kop. Pokračuje záložník Tomáš Jelínek.
2: Herně to nebyl špatný výkon, bohužel. V takovém zápase prostě rozhoduje, kdo udělá mínchy v defenzivě a bohužel jsme jich udělali víc my. Proto jsme dostali 2 góly a myslím si, že kvůli tomu jsme prohráli.
1: I přes porážku je ale na co navazovat a Jelínek popisuje, co podle něj tým musí dodržovat, aby byl úspěšný.
2: Důležitý je prostě hrát na míči, hrát co nejvíc po zemi, kombinovat a myslím si, že když budeme hrát náš fotbal, že v dalších zápasech se nám to povede a že budeme vítězit.
1: Jablonec má za sebou povedený start do sezony. Nejenom, že v úvodním ligovém kole vyhrál, ale uspěl i ve druhém předkole konferenční ligy a přes chorvatský Vraždín postoupil dál.
2: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
1: Pro pardubické to bude první utkání na domácím stadionu v této sezóně. Už v minulém ročníku se pardubickým doma dařilo a cíl je jasný. Navázat na to ideálně hned při domácí premiéře.
2: Těším se moc, přece jenom ty zápasy doma jsou vždycky speciální. Už na konci minulé sezóny bylo vidět, že lidi to tady baví a že jich chodí víc a víc, takže doufám, že to přeneseme do téhle sezóny a že v neděli přijde co nejvíc lidí a že nás podpoří a společně oslavíme první 3 body v sezóně.
1: Říká pardubický fotbalový záložník Tomáš Jelínek. Utkání s Jabloncem začíná na pardubickém stadionu ve 20 hodin. Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: přes 120 let spolehlivě odměřují čas a teď dostali nové ciferníky a ručičky. Věžní hodiny Kostela v Lázních Bohdaneč totiž mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu. Původní ciferníky už byly zašlé a špatně čitelné. Město se je proto rozhodlo vyměnit za speciálně vyrobené repliky a výrazně pomohla taky veřejná sbírka. Sundávání starých ciferníků a montáž těch nových sledoval reportér Ondřej Wolf přímo v kostelní věži.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten prý je nejhorší, protože musíme zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím, no, takže.
1: Ještě vás čekají další tři.
2: Ano, no, tak jako, snad už to bude líp jako než ten první, no, takže.
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku s vrtáním.
2: Něco vypačíte, něco odbrusíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
1: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s anitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kilo. Ty ručičky mají třeba 2-3 kila, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
1: Výměnu ciferníků odsud ze Zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
1: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
1: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
1: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvěčnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Standard.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu 1 zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. První přímý sportovní přenos vysílal Československý rozhlas v roce 1924. Byl to zápas v boxu z Pražské Letné. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
6: Češi ještě mají náskok.
7: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
5: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
6: Češi jsou bronzoví!
7: Jo, to není možný!
6: Olympijská medaile!
5: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
8: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
5: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
9: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže to krásný.
10: Já jsem udělala strašnou věc.
5: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
10: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
5: 50 má Australan, kterého proslavila role Jakea Sullyho ve filmu Avatar, Sam Worthington. A já přeju hezkou neděli.

0: Je přesně 8 minut po půl čtvrté a v našem vysílání se teď vydáme do Východočeského muzea v Pardubicích. Jeho restaurátorce se totiž podařilo zachránit unikátní historický prapor. Součástí muzejních sbírek je přes 100 let a i když je ještě daleko starší, tak se za tu dobu na praporu Spolku vojenských vysloužilců skutečně podepsala zub času. No a muzejníci mu teď propůjčili snad další desítky let existence navíc. Víc už se dozvíte z reportáže Terezy Brázdové.
1: S historikem Východočeského muzea v Pardubicích Janem Tetřevem jsme vstoupili do muzejního depozitáře v Ohrazenicích. Prapor vojenských vysloužilců teď tady máme krásně rozprostřený na stole před námi. Je mu téměř 150 let, pochází z roku 1879 a má docela úctyhodné rozměry.
2: Má docela úctyhodné rozměry, protože měří 176 x 139 cm a navíc k němu patří ještě dvě rozměrné stuhy. Takže je to velký prapor, však taky patřil spolku, který o sobě dával hodně vědět.
1: Kdo byli vojenští vysloužilci?
2: Byli to pánové, kteří si chtěli připomenout svoji vojenskou službu, ať už prezenční jako vojni, poddůstojníci, anebo jako ti, kteří sloužili v hodnostech o něco vyšších. Připomínali si službu v rakousko-uherské armádě a tihle pánové se scházeli, povídali si o té vojně. Jejich spolek byl nábožensky zaměřený, byl zaměřen na rakouské vlastenectví, současně to ale byli čeští zemští vlastenci, kteří měli vztah k rodné zemi, ať už mluvili česky nebo německy, ale velící řečí tohoto spolku, protože oni si veleli, byli to bývalí vojáci, tak byla čeština, na což byli samozřejmě místní vysloužilci hrdí. No a s tím praporem, který si pořídili v roce 1879, tak podnikali všelijaké akce. Jezdili na akce jiných spolků vojenských vysloužilců, ale chodili i na výlety. Spolek zanikl v roce 1919, protože už nebyla společenská poptávka po připomínání rakousko-uherské minulosti. A tehdy přišel prapor k nám.
1: Ten prapor je krásně zdobený jednak precizní výšivkou, jsou tam i takové plastické záležitosti, které zdobí například tady korunu, sklíčka, zasazená do nějakého orámování. Co můžeme ještě k té výzdobě dodat?
2: K té výzdobě z jedné strany je rakouský orel, čili my jsme věrní císaři, a z druhé strany je český zemský znak, čili český lev. Takže oni byli rozpolceni mezi to české a rakouské vlastenectví. Navíc k praporu patří dvě stuhy. Jednu dala kněžna Kinská, jejíž manžel byl zakladatelem zdejších parforzních honů, a jednu dala paní Juliana Šlechtična z Krauzů, což byla maminka toho slavného barona Artura Krauze.
1: Když se prapor dostal k rukám restaurátorky Východočeského muzea Martiny Kačínové, tak se orel i ten český lev na druhé straně doslova téměř rozpadaly. Je to tak?
3: Ano, je to tak. Prapor byl velmi poškozený. Na tkaninách byly četné trhliny, někde zůstal jen jeden směr nití a na straně s orlicí levá část béžového ripsu zcela chybí.
1: Co vám, paní Kačínová, dalo největší práci?
3: No, největší práce byla zpevnit ten prapor a zafixovat ty trhliny na tom praporu. A proto se musela provést demontáž, kdy se oddělil ten díl s orlem od dílu se lvem. Potom se prapor v celé ploše podložil obarveným hedvábím a skeletovaly se trhliny.
1: Sklíčka tam byla všechna?
3: Sklíčka nebyla všechna, některá chybí. Zřejmě možná si někdo myslel, že to jsou diamanty a pár si jich vzal.
1: Já si nedovedu představit, kolik hodin práce znamenalo restaurování pardubického praporu.
3: Kdybych pracovala neustále na tomto praporu, tak by to bylo tak 3/4 roku minimálně.
1: Každý den?
3: Každý den.
1: Ale jak jste to dělala tedy reálně dlouho?
3: Reálně dlouho, asi rok a půl, protože mezi tím jsem pracovala na výstavách a restaurovala jsem ještě jiné věci, nebo jsem dělala přírůstky, které nám přichází do muzea.
1: Prapor je tady teď připravený, zrestaurovaný, je v depozitáři, ještě se na ně bude vyrábět speciální krabice, speciální schránka. Pane Tetřeve, budou mít návštěvníci muzea někdy šanci ten prapor opět uvidět?
2: Budou, ale termín vám neřeknu. My v současnosti připravujeme na zámku návštěvnické centrum, kde by měl být prostor pro krátkodobé výstavy, prezentace unikátních předmětů. Takže ve chvíli, kdy na zámku to otevřeme, tak se začneme s kolegy bavit o tom, že tam prapor dáme, ale bude to na podle mě velmi krátkou dobu, protože textil je velmi citlivý a to už rozhodne kolegyně Kačínová, jak dlouho tam prapor bude smět být.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český

Za 8 minut bude 16 hodin a v dnešních hvězdných návratech se můžete těšit na známé scénky, ve kterých tentokrát uslyšíte takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Léta spolupracoval s Felixem Holzmannem, na začátku mu dokonce pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Tak takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína, který vám podrobněji představí Patrik Rozehnal, no a samozřejmě přidá řadu slavných dialogů této dvojice. Začínáme hned po 16. hodině.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Pardubice znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na Dubině. Vodáky na Orlici čeká přenášení lodí, část řeky u Týniště je uzavřená kvůli bourání mostu. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. A zítra se na východě Čech opět oteplí, čekáme slunečno, horko a teploty až 36 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva. Ta představuje historické i současné vybavení využívané při mimořádných událostech.
2: Součástí jsou například plynové masky z období druhé světové války nebo replika sklepa, kde si zájemci můžou prožít simulaci spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt bude znovu otevřený v sobotu 22. srpna mezi 10. a 15. hodinou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Povodí Labe zastavilo ode dneška na 2 týdny plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení se týká i vodáků.
3: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, uvádí provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každé pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: V úterý bude mimořádná schůzka evropských ministrů vnitra kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolávají Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské unii. Do španělské Ceuty na severu Afriky se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Španělská vládní strana Sumar i Marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za incident. Vyzvali proto, aby událost, při které zemřel podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
1: Počasí.
0: Později odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a zítra se v Pardubickém kraji oteplí. Bude slunečno a horko, teploměr ukáže 33 až 36 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr a tlak zítra slabě až mírně klesne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dejte teď pozor na Skutečsku. V obci Předhradí máme hlášenou nehodu. Přímo na hlavní silnici v obci havarovala 2 osobní auta. A pozor taky v sousedním Středočeském kraji, a to na cestě s Chrudimi do Čáslavy. Za ostrou zatáčkou v obci Podhořany Uronová bourala 2 osobní auta. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Vobtáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
8: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale jo. Ne. Kvíz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se...

0: Salamu?
1: U Dar es Salamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze Salamu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
0: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je v mládě.
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám tam jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: No.

0: A chytrej kluk je to.
1: Tak, jako táta, no. Že jo? No jo.
0: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
0: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě,
0: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
0: víte?
1: No, já chápu, jo.
0: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
0: A uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No.
0: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
0: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
0: Co takovou brnkačku?
1: No tak
0: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
0: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
0: Ukulele?
1: No.
0: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
0: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
0: Je tak, ano.
1: No.
0: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
0: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
0: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
0: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? A jak si vědete, kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
0: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
0: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No všem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jel papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě.
3: Tak aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No, no tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano, že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo.
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo. To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano. Takový malý blonďák je to.
0: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to je
0: jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady,
0: vlastně obrácení,
1: tady, že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa v předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se narodil.
1: Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle kde je to ečvíčo, kvečvíčo, zkratka, to je zkratka a přijde sem. Zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte tady, se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: A pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: mě budíš, pravě, ale... divná.
0: Divná. Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jak i nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly a zly se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak je své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No to, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Jo, takhle různé, všelijaké praktické a
1: nepraktické. Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to, aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte umělé
1: kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslavii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No a jo.
2: Co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo. Hmm,
2: asi jste špatně vysel nějak. Ne? A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeš by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo, no, píchá, jo. No,
3: buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych
2: no,
3: teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, to no, je víte. Pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště... Naslyšenou, s úsměvem na tváři.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Elektrárna Opatovice se připravuje na změnu zdroje. Nedaleko Aten se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Záchranáři v Řecku spustili pátrací akci. Fotbalisti Pardubic nastoupí doma proti Jablonci. A zítra se v našem kraji znovu oteplí, čekáme jasno až polojasno a teploty až 36 stupňů Celsia. Zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Elektrárně Opatovice na Pardubicku pokračuje stavba nových paroplynových bloků. Postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku. Královéhradecký kraj uvolní z rozpočtu 3,5 milionu korun na sanaci svahů pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. O pomoc požádalo hejtmanství městy z Podhradí, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
5: Loreta stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a hrozí narušení její statiky. Cílem projektu je proto statické zabezpečení kaple, včetně zajištění bezpečnosti osob, které se pohybují v jejím okolí. Předložený projekt má platné stavební povolení a jeho celkové náklady dosahují téměř 4 milionů korun.
4: Až 80% novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených, ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roka života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Laktační poradkyně Lucie Pátá upozorňuje, že mnoho žen chce s kojením pokračovat, z různých důvodů jim to ale třeba nejde.
6: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity. Ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její jako mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
4: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Aten. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katy Meriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr.
0: Sport.
4: Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma. Od 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli v Hradci Králové 1-2. Pardubický záložník Tomáš Jelínek čeká kvalitní zápas a popsal, na co je potřeba si ve hře Jablonce dát pozor.
7: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
0: Počasí.
4: noci se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme převážně slunečno a taky horko. Obloha bude jasná až polojasná a teploty se dostanou na 33 až 36 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu teď řeší v Pardubicích. Dvě osobní auta bourala u věznice na velkém kruhovém objezdu na Drážce. A pozor taky v Ústí nad Orlicí, v ulici Husová, tam auto vjelo do domu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A 4,5 minuty po 17. hodině už si jdeme hrát na vaše přání. Začínají nedělní podvečerní písničky od srdce.
0: Písničky od srdce s Petrem

Petrem Mukem jsme odstartovali nedělní podvečerní písničky od srdce. Na úvod si připomeňme kontakty, které máte až do 18. hodiny k dispozici. Telefonní číslo do studia 726 46 48 48 90 01 04. To je číslo SMS-kové, nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a v neposlední řadě samozřejmě i náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. No a začínáme s Haničkou písničkou, kterou všem s přáním krásného nedělního podvečera posílá paní Jana.

Tamhle tisíc vůní stopy tvýho světa, za stoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývá.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Žalman a spol, divoký horský tymián, to je další písnička od srdce, která už z Českého rozhlasu Pardubice letí do Hradce nad Svitavou od babičky s dědou.

85. narozeniny oslavil Pavel Sedláček 4. července a 16. září je oslaví společně s vámi v Lucerna Music Baru. Na koncert vyráží i pan Radek z Ústí nad Orlicí, který se už nemůže dočkat, tak abychom mu to čekání trochu zpříjemnili, necháme Pavla Sedláčka zaspívat společně s Evou Pilarovou právě teď v písničkách od srdce. Hey.

Podle prvních vteřin poznáváte Dalibora Jandu, písnička Já si tě najdu letí k odpolední kávičce paní Jarce od Litomyšle.

0: historické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Za 5 minut bude 6:45, stále hrajeme na vaše přání v písničkách od srdce. Připraveni už jsou Coldplay, Viva la Vida, takový jazykolam trošičku. Další písnička, kterou vybírá pan Jiří, zdravíme do Suchovršic, jaký byl víkend, dobrý den.
1: Dobrý den, Péťo, já vás moc zdravím do Pardubic. No, víkend byl na jedničku, jak jsme se povídali mimo éter. Včera jsme byli s rodinkou v Havlovicích tady nedaleko, mají tam nádherné hřiště. Máte tam vše sportovní vyžití, minigolf, tenis, plážový volejbal, něco dobrýho, jak se říká, na zub, dáte si dobrý pivečko a celý den máte v úvozovkách nádherně zabitej. Sice vás bolí pak celý člověk, no, jak se říká, no, jednou za čas se to vydrží a večer jsme to zakončili grilovačkou, takže víkend se podařil na jedničku.
0: No, úplně nádhera. Dneska tedy relax před zítřejším nástupem do práce. No, tak si myslím, že písničku jste vybral naprosto skvělou právě k tomu odpočinku. Tak vám ji tam tak posíláme, tak. K řece úpě, mějte se moc hezky a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, rád se vás slyšel, ať se daří a všechny vás tam zdravím.
0: Děkujeme nápodobně.
1: Díky.

Krásné 45. výročí svatby slaví paní Marie s manželem, kterým poletí další písnička od srdce s přáním mnoha krásných a klidných společných let.

Radim Flandr, Lucie Vondráčková, písnička Stanice Svět je další píseň na přání, kterou pro babičku s dědou do Svitav posílají Hradečáci.

přesně za 10 minut bude 18 hodin. Před námi poslední dnešní písnička od srdce, kterou s přáním pohodového zbytku víkendu všem posílá paní Zdena.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ambulantní odlehčovací služba v Mikulovicích u Pardubic přijímá nové klienty. Skončil filmový a hudební festival Litomyšl Fest, přijelo na něj víc než 22 tisíc diváků. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. A zítra se v Pardubickém kraji opět oteplí, čekáme slunečno, horko a teploty až 36 stupňů Celsia. Pěkný podvečer vám u zpráv přeje Vilém Branda. Ambulantní odlehčovací službě Červánky v Mikulovicích u Pardubic se uvolnila místa pro nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči především seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Zároveň poskytuje úlevu rodinným pečujícím, kteří si potřebují odpočinout nebo chodí do zaměstnání.
2: Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. Součástí programu jsou aktivizační i skupinové činnosti a zařízení nabízí také individuální podporu podle potřeb klienta. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadu víc než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že si diváci na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
3: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
4: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
5: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
4: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
6: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
4: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
7: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
4: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu Radiožurnál to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadia Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy. Země v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce. Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďára, na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes taky rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme převážně slunečno a taky horko. Obloha bude jasná až polojasná a teploty se dostanou na 33 až 36 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V kraji teď máme hlášené 3 nehody. Dejte pozor, v Pardubicích na velkém kruhovém objezdu u věznice na drážce bourala 2 osobní auta. Pozor i v ulici Husova v Ústí nad Orlicí. I tady řeší nehodu, osobní auto tam najelo do domu. A srážku auta se zvěří máme hlášenou v obci Miřetín na Chrudimsku v místní části Krupín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý večer. Co obnášela rozhlasová práce v proměnlivých 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové. Pošetilost je kniha inspirovaná vlastními zkušenostmi a postupně vás zavede i do zákulisí rozhlasového vysílání v době dramatických dnů srpna roku 1968.

můj moudrý tatínek říkával. Život je nadýchaný šlehačkový dort. A záleží jen na nás, zda si od někoho necháme lepkavou bílou pěnu plesknout do tváře, nebo si na tom cukrářském zázraku dokážeme sami chytře pochutnávat. Já chci to druhé.

Pane Jedličko, zvuk plného mladého altu se s nedočkavostí rozkutálí po hale a snaží se přepálit jedovatý tón dveřního bzučáku. Zahlaholím vždycky dřív, než v okénku chodbového koridoru spatřím drobné pichlavé oči, posazené poněkud blízko sebe, v zarostlé kulaté tváři. Starý pán má v obědovém kastrůlku připravený pečený bůček. Je rád, že sedí s významným posláním na vrátnici, má u pasu chladnou zbraň a dohlíží okem prověřeného soudruha na cvrkot v krajské rozhlasové stanici. Prošel koncentrákem a jeho víra v lepší zítřky není motivována kariérní ani ekonomickou vidinou. On prostě tomuto systému bude do úmoru sloužit, protože má dnes na rozdíl od mladých let, kde bydlet, co jíst a ještě vykonává zodpovědnou službu. Čest, soudružko, dobrý ráno, zdravíčko, vítám tě. Zahlaholí z vesela a mně už tam chybí jen pozdrav pámbu, aby byly všechny zdravice pěkně v zástupu. Objímám pevnou rukou štůsek pošty, abych jako nejmladší zaměstnankyně rozstřídila do šlápsaní a předala je odpovědným redaktorům. Z vrátnice vyzvedávám balíček denního tisku. Rudé právo všem, vedoucím pracovníkům i Lidovou demokracii, Mladou frontu a Svobodné slovo. Hnojařům, Kruďásku, ještě Zemědělky. Osazenstvo musí být v obraze. Prožíváme hektický čas. Lidé rádio poslouchají a proto hodně a rádi píší. Kladou otázky k odvysílaným příspěvkům a někteří nabízejí spolupráci. Už podle omaku tuším, že okruh dělnických dopisovatelů, jak se iniciativním savcům říká, bude dnes určitě rozšířen ve stejném rytmu, v jakém se rozšiřují hektary černozemě v opěvovaném Sovětském svazu. Nesu dopisy, v nich jsou připomínky k výrobě, ke kultuře a také ke sportovnímu dění v regionu. I když je tohle krajské studio maličké, úkoly jsou zde přesně rozdělené. Potkávají se zde lidé, z nichž mnozí ještě před 2 roky pracovali v úplně jiných profesích. Strana jim nabídla šanci uplatnit klíčící nadání. Je necelých 13 let po únoru a kvalitní kádry jsou nedostatkovým zbožím, jako mnoho jiných životně důležitých věcí. Je tu příležitost pro svazáky, pro mladé komunisty a děti z dělnických rodin. Ocitám se každým okamžikem svého bytí v paradoxu doby. Ale nevnímám to. Se svým nevalným kádrovým profilem jsem se shodou náhod ocitla na pracovišti, kde je téměř každý v partaji, kde moji milí kolegové jednou za měsíc usedají v šedivých mundůrech na nákladní auto a jedou s úsměvem na tvářích na střelnici lidových milicí. I tady se konají schůze, které přede mnou a 4 dalšími zaměstnanci zavírají dveře. Jsou to schůze veledůležité, tajné, schůze stranické. Taková je realita a já ji ve svých 17 letech nerozebírám. Jsem šťastná, že mě děkan pedagogické fakulty odmítl přijmout na školu, i když jsem laťku stanovenou pro přijetí zdárně přeskočila. Dcera faráře nemůže vychovávat mladou socialistickou generaci. Tatínek nakonec přihlášku stáhl. Nechtěl se přijít s mocí, která mu 2 roky mladého života osladila pobytem na vojně u PTP. Chápal jasnou řeč třídní profesorky, která rozhodně nedoporučovala jít po maturitě na novinařinu. S takovým kádrovým cejchem nebudou ani pedagogická studia snadná, předpovídala. Nemýlila se. Tatínek vkládal osud své dcery do rukou božích a věřil, že všechno zlé bude nakonec pro něco dobré. Maminka rázně nadávala na holotu komunistickou, ale jen doma v kuchyni. Nezbývá, než aby šla čerstvá maturantka rychle do praxe. Poslala mě do redakce. V krajském rozhlase hledali administrativní pracovnici s nástupem nejraději včera. Oželela jsem poslední prázdniny a nastoupila dnes. Bez fanfár a ovací, ale s budovatelským nadšením.
Jsem v rádiu mezi soudruhy kukaččí mládě, jemuž je pro nezralost ještě odpuštěno, že nemá to správné zabarvení. Dveře Fuchsovy vily mi pomohla otevřít několikaletá zkušenost z dětského vysílání. Slušné vychování, ochota doběhnout pro cokoliv a zařizovat potřebné i tehdy,

Už měla být rozhlasová stanice jen dočasně, než soudruzi najdou něco důstojnějšího. Vyběhla jsem pár schůdků a zářící tváří se ocitla před průzorem strážného. Soudružko, ani jeden přebrept. Jak by mohl Jedlička neposlouchat? Vrátnici zaplavovala rozhlas po drátě nepřetržitě svým programem, jak povodně louky u Orlice. Nedalo se utéct. Z jeho útrob se snášely ke starcovým uším všechny pořady našeho krajského studia. Tedy i pořad pro děti, který jsem právě odhlásila. Kromě Jedličky už v sobotu popoledni nebyla ve stanici noha. Starý hrbatý vrátný byl vždy v aktivním poslechu. Všimnul si, že jsem dokázala odvysílat půl hodinku bez jediného přeřeknutí. Děkuji vám. Máte ještě zapnutý vařič? Dala bych si kávičku. To víš, soudružko, že mám. Usmál se na mě chlípně zasloužilý soudruh a dodal. Tykej mě, soudružko. Tady si přece všichni tykáme.

včasný příchod do redakce měl jako každý krajíc dvě kůrky. Z jedné strany se otevíral pohled do bájného světa médií, z druhé strany jsem se zcela nepřipravená ocitla v kolektivu dospělých. Všichni si zde tykali. Tykáme si a říkáme si soudruhu, stálo na nástěnce ve vstupní hale. Což pak bych ve své stále ještě doznívající pubertě dokázala zasloužilému členovi strany, muži sešněrovanému životními ranami do korzetu invalidity, člověku s pistolí u pasu a rendlíčkem poledního oběda na polici tykat? Tak jsem v rozhovoru s Vrátným dosáhla dovednosti v onikání a nepoužívání konkrétního oslovení. Vcházela jsem ráno do stanice s úsměvem na tváři a do okénka starého jedličky vypálila připravené: zdravím srdečně, to máme dnes slunný den. Nebo dnes se tam čerti žení. Dávala jsem si dobrý pozor, abych nevykala. Mohl by si na moje chování stěžovat na stranické schůzi. Ale abych ani netykala. Dělat to důsledně je fuška. V pondělí se na mě v okénku usmívala tvářička příjemné Bedřišky. Mohla být mojí matkou, ale s tykáním jsem problém neměla. Ahoj, Bedřiško, volala jsem šťastně už od vrátek, protože mě dnes nečeká lekce nesmyslného onikání a vytáčení. Dobré poledne, puberťáku, dobírala si mě strážná, která nastoupila do služby už o 3 hodiny dříve než já. Vezmi Standovi noviny, zaúkolovala mě. A byla to právě Bedřiška, která mi o pár měsíců později se šibalským úsměvem na tváři sdělovala. Máš tu zase psaníčko? Asi od toho Štramáka. Radostně jsem přebírala od zkušené ženské obálku plnou šálivých slov. Trapnější situace nastala, když mi psaní podával Vrátný jedlička. Soudružko, nějaký soudruh ti zde zanechal dopis. Soudruh byl student a trochu se styděl. Navlékal sladká slůvka na nitku omamného růžence, ale osobně mi ten poklad do rukou dát nedokázal. Nechával své hříšné myšlenky na Vrátnici. Vrátní si mysleli své, kolegové brali tuto poštu s pochopením. Přece nezůstane mladá holka na dosmrti panou.

uchazeč o moji panenskou neposkvrněnost byl kolega Leoš. Přišel do stanice jako mladý dělnický kádr. Snad ho doporučila nějaká postarší soudružka z KV, s těma on to uměl. Během jednoho večera dokázal obšťastnit i tři žádoucí soudružky. Na vlastní oči jsem to spatřila při výjezdu do Krkonoš. Chystali jsme na ráno rozhlasový přenos a soudružka náměstkyně z výrobního družstva, tajemnice OV a údernice z textilky probírali s Leošem, jaké otázky jim při vysílání položí, o čem povedou řeč. Oni byli celé rozechvělé a Leoš už slintal nedočkavostí. Měl v patře pokojík, kam zval postupně jednu soudružku za druhou na konzultaci. Seděla jsem s režisérem a dvěma techniky v dolejší klubovně, mastila karty a pozorovala cvrkot. Mariáš mi moc nešel, ale přehled o tom, která už u Leoše byla a která se tam teprve chystá, jsem neztratila. Zkostnatělá doba a můj věk mi bránili pochopit, proč tam soudružky lezou, proč se vracejí celé rozvrkočené a proč ještě ráno při přímém přenosu vrhají na Leoše žádoucí pohledy. Tušila jsem, ale nechtěla jsem věřit, že by vztahy mohly být jen o sexu. Lišák ve svém revíru mladého zajíčka bez povšimnutí nenechá. Leoš si začal brousit zuby i na mě. Jeho pohyby při diktování zpráv mi připomínaly nácvik žákovského spartakiádního cvičení s krychlemi. Lehce se ochomítal okolo mojí židle, lehce našlapoval zleva, hned zprava, nezapomněl se zachytit opěradla staré tonetky, nakláněl se přes mé rameno nad válec psacího stroje, aby prý lépe viděl. Jeho od včerejšího večera neoholená tvář se smavým strniskem dotýkala mých bledých tváří, zatímco jeho tlapu zajímala moje kostkovaná sukínka. Třásla jsem se jak ten králíček ve spáru rezatého lišáka. Sbírala jsem odvahu, jak se s tím útlakem ze strany předsedy strany vyrovnat. Dopsaná zpráva mi umožnila povstat ze židle a zaujmout příznivější pozici. Zkušený matador přitiskl moje záda k velké registratuře tak silně, že se roleta zakrývající naplněné fochy s rámu jsem rozjela k hornímu okraji. Leoš nezaváhal, opřel se o regály a přitiskl se k mým mladým pevným jadrům s takovou vehemencí, že jsem sotva lapala po dechu. Nechtěla jsem se chovat jako netykavka, když však jeho mohutný jazyk vnikl mezi dvě řady mých bílých zubů, vyškubla jsem se jak kapr prodejci při výlovu skádě. Netuším, kde jsem sebrala odvahu, ale ruka se bez mého vědomí zcela samovolně vzepěla a dopadla na Leošovu tvář. Stačil jen poznamenat, co blbneš. Uviděl už jen moji vzdalující se postavu. Zprávy si v ten podvečer musel dodatlovat sám. V hlavě blikala jediná otázka. Co bude, až mě z rádia vyhodí? Facka stranickému předsedovi nezůstane bez trestu. Domnívala jsem se, že mě politicky spolehlivý soudruh předhodí vlkům k sežrání. Mýlila jsem se. Leoš byl v jádru správný chlap. Touha lovce v něm burácela, ale drobného neúspěchu se nezalekl. K příhodě se nikdy nevrátil a nikdy na mě už nesáhl.

Moje pracovní kariéra se klubala na povrch pomalu, jak ztracená nitka se zašmodrchané bavlnky. Být slušnou holkou pro všechno, to není v malém redakčním kolektivu moc jednoduché. Píšete podle diktátu pohrkaných redaktorů na psacím stroji, i když jste se na střední škole, nahrazující dřívější gymnázium, nenaučila ani zasunout papír do válce. První týdny jsem po večerech psaní na stroji pečlivě trénovala, aby mě z toho teplého fleku nevylili pro neschopnost. Svoji hledačskou dovednost a nekvalitní prstoklad jsem kamuflovala rychlými pohyby trupu, aby se zdálo, že umím. Když jsem tyto trapné první měsíce nejistoty překonala a přestala písmenka hledat pouze ukazováčkem, nikdo nezajásal a nevolal, že konečně při diktátu zaměstnávám plných 8 prstů. Maličky jsem odsoudila na věky k odpočinku. Odpovědnou administrativní pracovnicí přes dálnopis byla Boženka, prověřená manželka známého lékaře, paní s ženským šarmem a s neodmyslitelnou cigaretou v ruce. Mistrně to uměla s ředitelem, s kolegy redaktory i se starým vrátným. Když jednou za čas nasedala s ostatními v šedém munduru lidových milicí na přistavený nákladák, vypadala s čapkou na hlavě vážně jako revolucionářka. Povinné střelby absolvovala většina rozhlasáků. Návštěva diverzantů se podle soudruhů nedala vyloučit. Zvlášť, když jsme si hověli v přepichu Fuchsovy vily, která nebyla pro rozhlasovou práci právě ideální. Za to bydlení tu muselo být kdysi nádherné. Do kurzu pro manipulantky dálnopisu nahlásilo vedení stanice pochopitelně Boženku. Kurz trval 14 dní a hned první den byla naše hvězda nemile zaskočena. Bychle o 200 stranách obsahovala nejen technický či praktický návod na obsluhu zázračné bedínky, ale bylo v ní i mnoho stránek zkratek a znaků využívaných při mezinárodním styku. Co na tom, že jsme posílali zprávy maximálně do 100 kilometrů vzdálené Prahy a se zahraničím jsme nekomunikovali. Absolvent kurzu to musí znát. Šéfe, tohle já dělat nebudu, ječela rezatá kráska na ředitele hned po druhém dni semináře. Nejsem idiot, tohle k ničemu nepotřebuju, mlátila knihou o ředitelský stůl. Pak se hystericky smála, pak plakala a když jsem odnášela z ředitelny už druhou kávu, hladila zjihlého šéfa po skráních. Ruda jen vrněl a šveholil, že to zařídí. Druhý den Boženka onemocněla. Pro ženu lékaře nic nemožného. Natáčení dětského pořadu skončilo. Červená zhasla, režisér odsouhlasil a technik od mixážního stolu na mě volal. Máš jít ke starýmu. Proč pak, divila jsem se v duchu. Každý ve stanici věděl, že ve středu odpoledne máme frekvenci na 7 hláska. Dnes kafe nevařím, hosty nevítám. Půjdeš do kurzu, rozkázal nejvyšší. Boža je dlouhodobě nemocná a někdo jí musí zastoupit. Nejsem prověřená, špitla jsem na protest. Ujistil mě, že tohle už si skávé vyjasnil a v případě nemoci jiné řešení není. Bez tak to už s dálnopisem umím. Ale kurz pozítří končí, co pak mohu nastoupit do rozjetého vlaku? Vytáhla jsem logický argument. Řídě zvýšil hlas a z výšky svých 165 cm mi chlejstnul do tváře informaci, že někdo ten papír ve stanici prostě mít musí. Jinak nám spoje přístroj odpojí. Běž domů a nauč se to. V pátek jsou zkoušky. Tak konečně našli idiota, který stanici zachrání. Co měla Boža pochopit s výkladem za 14 dní, to jsem já šprtala 2 dny a 1 noc. Schopnost napěchovat do mozkových závitů stohy informací, o jejichž významu už předem pochybuji, ale k určitému datu je musím ovládat, jsem pak ještě mnohokrát využila při následném studiu. Díky této dovednosti nechápat, ale znát, mám dodnes písemné oprávnění pro obsluhu dálnopisu. Stala jsem se manipulantkou dálnopisného přístroje. První v krajské stanici s patřičným papírem a kulatým razítkem.
Když mi na okresní správě spojů předala zkušební komise osvědčení, byla jsem mimořádně šťastná. Prošla jsem s hodnocením chvalitebným. Šéf nevhodně zašpásoval. Mohlo to být ještě lepší.

0: Slyšeli jste první část z autobiografické knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Rozhlasovou úpravu připravila Lucie Němečková. V režii Pavla Krejčího vystupovala Lenka Loubalová. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgyně Tereza Mičiaková. Hudební doprovod tvořili orchestrální nahrávky a písně vzniklé v 60. letech ve studiu Československého rozhlasu Hradec Králové. Další část příběhu uslyšíte příští neděli po 18. hodině.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V mém věku už mnoho vášní člověk nemá, ale jedna mě neopustila. Vášeň pro tanec. Ráda se na něj dívám, ale ještě radši tančím. Párové tance mi moc nevyhovují. Nejradši tančím sama se sebou a hudbou. Partner mi vlastně odjakživa překážel. Říkám tomu výrazové tance. Můj muž to sice nazývá zmítanou, ale já, když uslyším rytmickou hudbu, vyskočím a začnu provádět takovou vlastní spartakiádu. Ne, že bych tuhle zálibu provozovala kdekoli, ale na parketu mezi přáteli nebo sama doma s velikou chutí. Endorfíny vyplavou, přinesou radost a všechny starosti jsou rázem pryč. Základ mi, jako většině nás starších a pokročilých, dali taneční. Díky nimž někteří úspěšně poznali kroky valčíku, valcu, polky nebo džajvu a jiní se raději uchýlili do přilehlého baru, v jehož přítmí si léčili komplexy a pošlapané nohy. Taneční už od poloviny 19. století neodmyslitelně patří k dospívání. Ale podobné těm našim probíhají jenom na Slovensku a v Polsku a v trochu jiné podobě v Německu a Rakousku. Ale kde se vůbec vzaly ty tance? S jejichž kroky nás seznamovali nekonečně trpěliví taneční mistři. Začnu tancem vpravdě národním, polkou. Její název odkazuje na naše severní sousedy, s nimiž Češi sympatizovali po krvavě potlačeném povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 až 31. Ale podle národopisce Čeňka Zíbrta polku vymyslela k písni Strejček Nimra koupil Šimla děvečka Anna Slezáková, služebná u měšťana Klášterského v Kostelci nad Labem. Podle jiných se prý tanec původně jmenoval Maďara. Podle svého polovičního rytmu se mu začalo říkat půlka, no a z té už byl k dnešní polce jen půl krůček. Jiný pramen uvádí, že byl tanec pojmenován na počest polské zpěvačky Esmeraldy a autorem stejnojmenné polky je František Matěj Hilmar. Ten pak zkomponoval i některé polky další, například Prachovskou nebo Anenskou. Po svém vzniku se tanec velmi rychle rozšířil a už v roce 1840 se běžně hrál ve Vídni. Ve Francii vypukla úplná polkománie, provázená otevíráním nových tanečních škol s návody, jak správně polku tančit. Do Prahy uchvácené rytmem polky zavítal i Johann Strauss starší, který pak sám složil několik skladeb v jejím rytmu. Definitivní českou pečetí ale dal Antonín Dvořák. Díky němuž si polka prorazila cestu do Ameriky, kde později v rámci udílení hudebních cen Grammy dokonce vznikla samostatná kategorie se zvláštní cenou pro nejlepší polku. Tahle tradice vydržela dlouhých 22 let, ale ani pak na ní Američané nezanevřeli a festivaly věnované polce třeba probíhají v Texasu dodnes. Největším propagátorem polky u nás se samozřejmě stal Bedřich Smetana, kdy její dovádivý rytmus uzavírá první dějství prodané nevěsty. A valčík, jehož název je z německého walzen, tedy klouzat, ten sice zpočátku budil neskrývané pohoršení, do té doby nevídanou blízkostí těl i tváří tanečníků, takže příkazil morálku, ale krátce po vydání brožury o škodlivosti tance si ho prostopášná šlechta oblíbila natolik, že ho vzala na milost celá vídeňská veřejnost. Když Johann Strauss starší pořizoval první skici melodií, jeho syn, Johann Strauss mladší, se už stal nesmrtelným králem valčíků. No a já se každý rok těším na to, až Vídeňská filharmonie při tradičním novoročním koncertu přidá po dlouhotrvajícím potlesku valčík nejvalčíkovatější na krásném modrém Dunaji. A vidíte, ačkoliv se to nezdá, poslechnu si ho už za 150 dní. No a tak vám přeji, ať každý z nich prožijete tanečním krokem. Vaše Marie Tomsová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijala herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Nevzala jste si dnes stylově korále na sebe, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den, to je výjimka.
1: No prostě není korál jako korál, napsal nám jeden z posluchačů, že někde četl, že bylo někde napsáno, korály byly nádherné. V přísudku s podmětem v tom byly měkké i. Tak jak to je tedy?
2: Jemu se to nezdálo.
1: No, nelíbilo se mu to doslova.
2: Tak a to, co se mu nelíbilo, a sice ten životní tvar korály s měkkým i na konci a v přísudku byly s měkkým i na konci, musíme ho zklamat, ten je v pořádku, protože u slova korál rozlišujeme buď gramaticky životné tvary, kde se totiž mluví o těch láčkovcích, kteří žijí v těch svých vápenatých schránkách, tedy mluvíme o živých tvorech a tam se gramatická životnost shoduje s tou reálnou. Pak máme korály v neživotné podobě, korál jako útvar drobný právě z těch vápenatých schránek, těch láčkovců, anebo obecně korály, které se tedy z jakéhokoliv materiálu navlékají a nosí jako ozdoba. No a v čem byl ten problém toho citátu? Přece jenom to, co nám pan posluchač poslal, chybu obsahuje. A sice, já to jenom přečtu, aspoň část té věty, korály byly nádherné, táhly se na kilometry daleko. Tady je skutečně řeč o těch láčkovcích, ale když už životně, tak všechno, a mělo tam být tedy korály, byly nádherní, aby i tam byl ten životní tvar.
1: Aha, takže když už, tak už, jak se říká, no to bychom se pak dostali k různým ledoborcům, a podobně, ledoborci, jak
2: tam
1: to je?
2: Tam je to vlastně podobný případ, ale jednodušší v tom, že pokud mluvíme o ledoborcích, tak nemáme jednou na mysli živé bytosti a jednou cosi neživého, ale přesto gramaticky máme možnost se rozhodnout pro tu životnost. Když to u těch korálů máme alespoň oporu v té realitě.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Starý dům v centru Moravské Třebové půjde k zemi, nahradit ho můžou byty. Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje premiér Maďar. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. A zítra se v Pardubickém kraji opět oteplí, čekáme slunečno, horko a teploty až 36 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, pěkný večer. Hlinsko chce přivést nové dětské lékaře prostřednictvím dotací. Pediatrům radnice nabízí peníze na vybavení ordinací nebo nákup vybavení.
4: Maximální limit vedení města stanovilo na 300 tisíc korun a žádosti začne radnice přijímat od září. Podmínka je udržení praxe po dobu minimálně 5 let. Vedle dotací nabízí město lékařům i bezúročné půjčky, a to až do výše 500 000 korun. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová nechá zbourat starý nevyužívaný dům v centru. Objekt odkoupila od soukromého majitele za 1 000 000 korun. Další víc než milion zaplatí za jeho demolici. Na uvolněném pozemku by v budoucnu mohl vyrůst bytový dům. Podle radnice jde o strategickou lokalitu. Záchranné stanice letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období loni. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom narážejí na kapacity, personální i finanční. Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení, podle premiéra Petra Maďára na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Pax vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes taky rozhoduje o tom, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
5: Maďarsko podle premiéra Maďára čeká následujících 5 dní kritické období.
6: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
5: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme převážně slunečno a taky horko. Obloha bude jasná až polojasná a teploty se dostanou na 33 až 36 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikace čekejte na dálnici D35 na Pardubicku. Za sjezdem na Opatovice nad Labem směrem na Prahu máme hlášenou nehodu. V místě se tvoří kolona, tak raději zpomalte. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvé.

jednou se vzduchem nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je

0: Park, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují, anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
1: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
0: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
0: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
0: Ano. A vám, Iveto?
1: 63.
0: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
0: Ale to asi není ta typická krize.
1: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to pak přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi to generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním. Zatím čím je ten strach z té smrti a z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech a že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60-70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Je něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká, mimo to, že jste nominovaná na ženu roku?
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových klamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je Den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čičkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program ke dni židovských památek, který začíná, tuším, už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zběšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravená, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Linčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa, takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781 a nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, oba máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilí, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Haďači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Haďač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste. Uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí. Ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně. Je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský dal Borgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale podstatně to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to

0: v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Radslav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
1: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
0: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
1: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
0: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mý babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
1: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
0: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jako sem na zámek?
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhly, protože se topilo všude v uhly, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhly. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jak ji říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať si na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
2: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, a tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínáč a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínáč se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: To má želka většinu. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle. Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no, někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. Tebom to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až jsou třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten

0: Zjistíte samozřejmě, že se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
1: Pochoutkový rok.
0: Jdeme dělat recept, budeme dělat zahoracký závitek, děláme ho z Krkovice a teď si uděláme prvně základ a pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou. Půlka cibule, aby byla na ten jeden.
2: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
0: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
2: To jsou tak 3-4 lžíce.
0: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
2: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
0: Uděláme vždycky základ, tak.
2: Na jakou barvu čekáme?
0: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
2: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
0: Plátky uděláme a budeme pak...

0: Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchařině nekerek, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho. To je zelí.
2: Mm-hmm.
0: To je
2: zelí.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme

0: předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžu se opít, ale já je neopejčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
0: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
0: Kolik času asi?
1: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, tři čtvrtě hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařil, jako nechat to táhnout, jo?
0: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
0: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
1: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
0: Už můžu jíst?
1: No, já teda to doufám, ochutnej.
2: Bomba.
0: Já jsem v sedmém nebi. V sedmdesátém. Sedmistým.
1: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
0: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána Hlačeka na to, a zabrzdí.
0: Tak jo.
3: Ale je to fakt moc dobrý.
1: Tak si to vychválíme, viď.
0: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
1: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
0: Jo.
1: Na tom není složitý, jo.
0: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zauzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, pak je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa.
1: Ano, ano.
3: A proč se to může
1: tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková atypická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď.
1: Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
1: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no ale jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijala herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
2: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
2: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
6: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi. Sport.
2: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
8: Velmi málo, ale občas ano.
7: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
8: Asi.
7: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
8: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
7: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
8: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
7: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
8: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
2: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
5: To
2: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
5: To je hrozně těžký.
6: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
5: Všecko víš.
2: To budou vedle, viď?
5: To jsou vedle. Jo.
2: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
7: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
5: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
2: No.
6: Ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka.
2: Já se to používám jinak.
6: Prosím?
2: Buď frank nebo obojí.
6: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
2: Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete. Ale...
6: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
6: My jsme se asi...
2: No ano, ano, tak.
6: Jak
2: tak.
6: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
2: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
2: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
5: To je výborný.
4: Jednoduchá
0: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
5: To by nás,
0: já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
5: Já
0: nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
5: Tak.
0: Co?
5: Já ho tak poslechnu.
0: Jo?
4: Posloucháte?
0: Nevynadáš mi potom.
5: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte to zvláštní grafický tisk.
5: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
5: To má vědět, jaký oblouk je.
4: Tak.
6: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
5: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili.

0: Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného, měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drápkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
2: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch, no česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
0: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím, a to když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí, ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie a díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Gel et alim o šas inen sebuk it kin cot, ju slit otor ps ituch adžib i džak šan i návstop co.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
5: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádo, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama, vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo, tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32 a řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného,
2: než jít do literatury. Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne?
6: Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, takové, jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní. A na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjede, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no? Jo? No?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsteň.
7: A co kytaristé, ti potřebují taky? Klaviristé, to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
9: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašo, Šuška, Haluška, Šup, Šašovi, Dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude Sasky. Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saské Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. 2 hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mně 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení.
0: Víte,
1: pořád
0: by mě
1: jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Paní Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie, zase to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30? Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak... 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní
1: Hana. Nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidka.
1: A on už to ten druhý týden, v pondělí ráno jsem se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce, on se staral o čistotu města. On byl zaměstnaný z magistrátu.
0: Rozumím, tak ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu lítom, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravin, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Hráli jsme si nejradši, jsme si natrhali pampelišky, a hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a máme fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale

0: aj do Cidorána. Dneska tie kreky deti opravdu neumí čiť, lebo nemají na to čas proste. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to každý si to zdraví, je mě opravdu líto, no. Tak krásně,
1: já myslím, že já nemůžu říct, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
0: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
1: Na vojáky?
0: Já jsem dělala v Bermaně mrtvoli umírající, to mi šalo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte si pohádky, jo, které sami ten, se to jmenuje, no ten lítající, až nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelkama a já, že motýl Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají. To je
1: no, víte,
0: robot.
1: Já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
0: No samozřejmě, no.
1: A takhle se to pořád motá dokola.
0: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zblávnil. A svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40 stupňové vedra. Je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všechno je na ruby.
1: Kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. Až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
0: Podlubívá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
1: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
0: Přeju všem, přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
1: Ty potřebujeme dobré, vždycky. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem ji hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno, teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirkol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, ve který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji vám za to.
1: No, to by mě právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuji a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky, pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizoru různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoně, no tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct? Právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, kdy jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí která maminka pracovala nebo který tatínek byl ředitel nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdí přelezeme a zase třeba o Velikonocí jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhů, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie, a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Cáp zita... Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. A to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bletky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala rýtka jako i nám, tak
0: to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo, anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnula. No ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřáli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuji si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Hmm. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánky. A teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě nahoněnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba naschovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak, a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam brusili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, naschovávanou, nahoněnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, klesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou to vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tak potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte v lese světlušky, tak my za ním jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny. Skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch stozích. Ano, byl to stoh vlastně s balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství. A mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou, no tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách a to tak kluci udělali kluziště, prostě to polili večír, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku, kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzo vstávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče, nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle. Mm-hmm. Jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno. Ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry. Oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. Mm-hmm. A oni třeba leky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici. No, i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě předtím zabili, jo.
0: Tak to je, to už není hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježiš, no, tak sedněte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašná dobrota, no krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, to je ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepítka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masičko, a takže jo, to jsme jim tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jdou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa třiže do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a že věci tam tyhle kloci, oni tam třiže do stromu, pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral z mrskalie a on dělal tenkrát tady v, no, nebo říkal kde přímo, ale ve fabrice,

0: On to nažalil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku. Ja? On to, on to s Bucharem, on to Bucharem nažalil on, a Bucharem to stval do kostky. Tak teď si hrajte, kluci. Tak, takhle si, takhle to bylo takový můj od té dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů, oni to ještě poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
1: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
0: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sně. A říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně. Protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A on to prostě nějak kluci složili. A pak sosed Cernec naproti, ona to sedl, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata o starole s tím, jo. Ale to byl motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod u motoru.
1: Jo,
0: nějaký ten Triumf, nebo prostě.
1: Jo.
0: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na trakturek.
1: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
0: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl jsem 15, jo. To byli malí kluci, jo. A to stejno z toho pistolí,
1: no. No, to už je trošku horší zábava.
0: Říkám, ale ono, dívejte, ve městě
1: po válce,
0: děti hráli jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
1: Jo, anebo v obecné škole.
0: Děti hráli, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
1: Jo.
0: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se největá hodí německá helma?
1: No,
0: dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
1: Ano.
0: Protože to hodí nejlíp.
1: Ano.
0: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem
1: ne, vůbec, absolutně ne.
0: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
1: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte snad skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímutá hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný. A pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma. Jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: Ostatní, no dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: A víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mívali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudem se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochu asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili si jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. No. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali. Noční linka končí za 25 minut. Ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všichni posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály. Jsem ročník 68. A bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu. To je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích. A podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše: přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívankách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí. Ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a vlásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrát k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a ty jsem, na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: bylo jabka v županu.
1: No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano, a děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých různých na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Že i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no, no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák, no a to prostě, to se muselo udělat. Mm. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven a šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, protože jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás řekl, potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhu, takže nebyl problém, prostě když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat tam namakat, říct jo, a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. A my jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo, ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dávalo zvůz a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Bezbytová byl kopeček, ten se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, my jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/lomítko linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitánčik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, smiřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na ryminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat i nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že to je to pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivní

0: Ta jatec jediný utkvělý. Myšle, fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
1: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by to asi ne. Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastrývá.
1: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
1: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě k tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
1: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to není záležitý. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. Švestkový knedlík je mu fuk, ale chutná mu, že jo?
1: Ano, ano.
0: Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
1: Ale z vás mluví moudrost, jak staletí, si určitý.
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak ji dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi jo, já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, taky. Jak je to.
1: A to je moderní trapný. Teorie.
2: Ano. No tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
1: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslíte, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně... Snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu mě vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu, ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
1: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
1: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
1: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
1: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu neproti. Ano, ano. Naopak. Ježišmarja.
1: To není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. že jo?

0: Ano, no, jistě u SSáku, odznak za věrnost, prsko, za věrnost vůdci, prsko, už měl medaily, že? Za věrnost, protože by nemusel být věrný, protože jsem měl myslet.
1: Vy jste mě úplně rozložil.
2: Já jsem rozložený.
1: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
2: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko, ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
2: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže to nedělá ten člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
1: A teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy. Ano. Je doma a, to... je-li doma, je doma sama.
2: Ano. No, že bychom si šli
0: Není sama s kým je.
1: A dozvíme
0: se to. A jestli s někým je, jaký je.
1: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
1: A uvědomil jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že no jistě.
1: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano, nikdy tak, se to velmi správně.
2: To je a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
1: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
2: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
1: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
2: To se nejsem jist,
0: já si, pardon, abych vám...
2: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Ano, vy to tvrdíte?
1: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste,
1: že...
0: Já jsem neposlech,
1: já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
2: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
1: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
1: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíše. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka. ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip. No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice. To má znamenat.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
6: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boji. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelíš jenom, zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do palen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů, a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.